0: Johana.
1: Poslouchejte.
2: To byly velký originálky tady tohle.
0: Vzpomínejte.
3: Pro tuhle skvělou komedii máme doma od jakživa slabost.
0: Bavte se.
4: Dcera strašně tamagoči chtěla.
0: A typujte jeden konkrétní rok.
5: Na ty si vzpomínám moc dobře.
0: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí.
6: Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na rádiu Hana.
5: Na to nezapomenu.

0: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, už funguje nová světelná křižovatka ulic Pražská a Eremburgová a vrací se sem běžný provoz. Nové semafory jsou napojené na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími křižovatkami.
1: Součástí úpravy bylo vybudování nových přechodů pro chodce a s tím související nutné doplnění světelného signalizačního zařízení. Přibyla také cyklostezka a chodník. Díky tomu mohou lidé bezpečněji překonávat Pražskou ulici, která je v tomto úseku zatížena intenzivní automobilovou dopravou. Nové semafory jsou navíc napojeny na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími světelnými křižovatkami ve městě.
0: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
2: Kroměříž aktuálně.
0: Po novém budeme jezdit v Třasoňově ulici v Kroměříži. Radnice do konce září zahájí její velkou opravu za téměř 5 milionů korun. Rekonstrukce 240 metrů dlouhého úseku bude hotová nejpozději do půlky prosince. 1368 dopravních nehod s motorkou. Uplynulé letní prázdniny v České republice byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Při těchto více než 13 nehodách s jejich účastí zemřelo 32 lidí. Je to o 9 obětí více než během loňských prázdnin. Jak informuje policie, počet nehod motocyklů v Česku vzrostl za 5 let téměř o 2/5. Samotní motorkáři přitom letos zavinili více než 60% všech kolizí, kterých se o prázdninách účastnili, píší o tom Novinky.cz.
3: Sport.
0: Poprvé světová jednička a poprvé vítězka amerického US Open. Jelena Rybakinová potvrdila v New Yorku aktuální formu i sesazení běloruské tenistky Ariny Sabalenkové z trůnu WTA. Ve finále zdolala šampionku posledních dvou ročníků 6-4, 5-7 a 6-2 na sety a získala tak svůj druhý Grand Slamový titul v sezóně a celkově třetí v kariéře.
3: Počasí.
4: V pondělí bude převládat velká oblačnost a na většině území musíme počítat s deštěm nebo přeháňkami. Ojedinělé se může objevit i bouřka. Teploty přes den vystoupí na 21 stupňů Celsia a během večera začnou srážky postupně ubývat. Věděli jste, že kapka deště padá k zemi průměrnou rychlostí kolem 30 km za hodinu. Ty největší dokážou vyvinout rychlost až 36 km za hodinu, což je tempo sprintujícího běžeckého šampiona. Úterý už ale žádní sprinteři z nebe padat nebudou. Čekáme sluníčko a teploty do 22 stupňů.
3: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: berani, rozdělte si den a postupujte hezky, krok za krokem. Býci, jste velmi soustředění, dneska vás nic nerozhodí. Blíženci, inspirují vás nečekaně skvělé zprávy. Radci, hlavně se nenechte strhnout stresem. Lvi, použijte své nekonečné charisma. Pany, plánování se vám jako vždycky vyplatí. Váhy, nebojte se kdykoliv požádat o pomoc. Štíři, jste vyloženě na těšení pustit se do něčeho nového. Střelci, vy máte neskutečné množství energie. Kozorozi, budete za hvězdu díky své píly a pečlivosti. Vodnáři, zabodují vaše originální nápady. A co my ryby, jsme v klidu a hlavně uděláme si čas na věci, které nás baví.
1: Rádio Hana. Nejlepší

Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.

0: Je tu nový týden a náš oblíbený host, astrolog Tonda Vaudyš. Ahoj, jak podle hvězd vypadají následující dny?
1: Ahoj, Luky, ale srdečně zdravím tebe i posluchače. Znáš to, no, každý týden se děje něco. Tenhle začíná dobře, takovou jako čistou pracovní energii, ale zároveň se tam točí určité takové jako citové vyděračství, jo, možná i v souvislosti jako s intimním životem, různé jako požadavky a obrany a chcem, nechcem, tak to dělá Venuše kvadrat Pluto, hlásím. Je tam čtvrtek, pátek, taková trochu jako prekérka, jako když komunikace drhne, jo, jako když lidi si něco říkají, ale spíš si to jako otloukají o hlavu a vlastně to jako nechtějí slyšet, no. Tak to se omlouvám, že jsou takový zprávy. Asi už jsem tady měli třeba jako veselější, no, ale víkend snad by mohl být normální a zejména v neděli si myslím, že se lidi jako nakonec domluví.
0: Říká náš astrolog Tonda Vaudyš, tento týden zpočátku čistá pracovní energie, v kanclu, dílně i ve skladu nám to půjde, ale bacha na citové vyděrače, které podporuje Venuše a Pluto. A koncem týdne si musíme víc dát záležet na komunikaci a více si vycházet vzájemně vstříc. Všechno dobře pak dopadne o víkendu. I to jsme slyšeli od Tondy. Děkujeme za informace, za tvůj čas. Hezký den.
1: Srdečně zdravím tebe i posluchače.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Víte, že při poslechu hudby během sportu jsme o 15% aktivnější? O hudbě víme téměř vše. Radio Hana.

0: počasí.
1: Pondělí bude převládat velká oblačnost a na většině území musíme počítat s deštěm nebo přeháňkami. Ojedinělé se může objevit i bouřka. Teploty přes den vystoupí na 21 stupňů Celsia a během večera začnou srážky postupně ubývat. Věděli jste, že kapka deště padá k zemi průměrnou rychlostí kolem 30 km za hodinu. Ty největší dokážou vyvinout rychlost až 36 km za hodinu, což je tempo sprintujícího běžeckého šampiona. Úterý už ale žádní sprinteři z nebe padat nebudou. Čekáme sluníčko a teploty do 22 stupňů.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, rozdělte si den a postupujte hezky, krok za krokem. Býci, jste velmi soustředění, dneska vás nic nerozhodí. Blíženci, inspirují vás nečekaně skvělé zprávy. Radci, hlavně se nenechte strhnout stresem. Lvi, použijte své nekonečné charisma. Pany, plánování se vám jako vždycky vyplatí. Váhy, nebojte se kdykoliv požádat o pomoc. Štíři, jste vyloženě na těšení pustit se do něčeho nového. Střelci, vy máte neskutečné množství energie. Kozorozi, budete za hvězdu díky své píly a pečlivosti. Vodnáři, zabodují vaše originální nápady. A co my ryby, jsme v klidu a hlavně uděláme si čas na věci, které nás baví.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
4: Fitnessáci, pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
5: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
6: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
7: Veď predsa
6: čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
8: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
6: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
9: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
1: Rádio Hana.
10: Nejlepší hudební.

0: italskou kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, jsem vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonbonieru?
0: Kafe?

0: tu vaši.
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Rádio Hana,
1: Skyrock
0: a Rádio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
0: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Rádia Hana.
2: Rádio Hana.
0: Přejeme rádio.

0: partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
2: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
1: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
0: Rádio Haná.

0: Tohle jsou přesně ty hity, co vás postaví na nohy v pondělí ráno. 5:57, dobré ráno, posloucháte Radio Haná.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: A takhle si budeme hrát už po šesté. Před námi zprávě potom Coldplay, Teddy Swims. Evička Farná nesmí chybět.
2: Mám prostě od pámbička buky.
0: A teď Tomáš Kotvald, další nové zprávě pro vás, 5:58.
3: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
4: Bude 6 hodin.
5: Hezké ráno.
4: Zprávy Rádia Haná.
6: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, už funguje nová světelná křižovatka ulic Pražská a Eremburgová a vrací se sem běžný provoz. Nové semafory jsou napojené na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími křižovatkami.
7: Součástí úpravy bylo vybudování nových přechodů pro chodce a s tím související nutné doplnění světelného signalizačního zařízení. Přibyla také cyklostezka a chodník. Díky tomu mohou lidé bezpečněji překonávat Pražskou ulici, která je v tomto úseku zatížena intenzivní automobilovou dopravou. Nové semafory jsou navíc napojeny na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími světelnými křižovatkami ve městě.
6: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
8: Kroměříž aktuálně.
6: Po novém budeme jezdit v Třasoňově ulici v Kroměříži. Radnice do konce září zahájí její velkou opravu za téměř 5 milionů korun. Rekonstrukce 240 metrů dlouhého úseku bude hotová nejpozději do půlky prosince. 1368 dopravních nehod s motorkou. Uplynulé letní prázdniny v České republice byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Při těchto více než 13 nehodách s jejich účastí zemřelo 32 lidí. Je to o 9 obětí více než během loňských prázdnin. Jak informuje policie, počet nehod motocyklů v Česku vzrostl za 5 let téměř o 2/5. Samotní motorkáři přitom letos se zavinili více než 60% všech kolizí, kterých se o prázdninách účastnili, píší o tom Novinky.cz.
4: Sport.
6: Poprvé světová jednička a poprvé vítězka amerického US Open. Jelena Rybakinová potvrdila v New Yorku aktuální formu i sesazení běloruské tenistky Ariny Sabalenkové z trůnu WTA. Ve finále zdolala šampionku posledních dvou ročníků 6-4, 5-7 a 6-2 na sety a získala tak svůj druhý Grand Slamový titul v sezóně a celkově třetí v kariéře.
4: Časí.
9: V pondělí bude převládat velká oblačnost a na většině území musíme počítat s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se může objevit i bouřka. Teploty přes den vystoupí na 21 stupňů Celsia a během večera začnou srážky postupně ubývat. Věděli jste, že kapka deště padá k zemi průměrnou rychlostí kolem 30 km za hodinu. Ty největší dokážou vyvinout rychlost až 36 km za hodinu, což je tempo sprintujícího běžeckého šampiona. V úterý už ale žádní sprinteři z nebe padat nebudou. Čekáme sluníčko a teploty do 22 stupňů.
10: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: Doprava.
9: Dobrou zprávu neseme z Olomouce, uzavírka ulice Klimeckého je u konce a už jsou tu nové plynové přípojky. Pozor si ale musíme dát v Litovli na dvě největší stavební akce. Stavba nového chodníku na Olomoucké ulici a oprava Svatojánského mostu. Počítejte tady s omezením.
4: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
11: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: Vítáme vás v centru ranních informací, hudby i zábavy. Posloucháte své věrné Moravské rádio Haná. Spolu začínáme nový týden, už 38. roku 2026. Dnes je pondělí 14. září. Po čtvrt na 7 budeme zpívat tak svátku všem Radkám. A teď v 6.09 klikáme na Facebook Rádia Haná. Tady máte za úkol prozradit váš věk, ale nepsat žádné číslo. Na co naše produkční Irenka, jak si s tím poradí, Iry?
1: Když jsem se narodila, tak v ten stejný rok vyletěl Remek do vesmíru.
0: Super, přesně takhle to má vypadat. Co napadá vás? Prozraďte svůj věk, ale nepište žádné číslo. Nahrajte nám hlasovku na WhatsApp, těšíme se, také v pondělí vysíláme spolu. Dobré ráno, jsme Haná.

0: Dvě minuty po čtvrt na sedm, děti pomaličku vstávají do školy nebo do školky, dospěláci do práce, seniori na nákupy, pondělí nějak se v obchodech se nesmí nechat jenom tak, že? A všem vám u toho hraje Radio Hana. Všechny vás máme rádi a perfektní ráno přejeme taky za volanty. Volomouci teď bacha na nehodu na Švajcerce zabilou vedle tramvajové zastávky. Více informací z naší dopravní centrály před půl sedmou a teď v 6.17 kalendář.
1: Radio Hana, kalendárium.
0: Je pondělí 14. září. Tak schválně, co jste dnes snídali? Koblihu? Super, na začátek týdne ideálka. Na dnešek připadá Národní den koblihy s krémem. A teď poznávačka. Kdo slaví 81. narozeniny, poznáváte?
2: Prvně vyjedeme s novou rubrikou nazvanou Okénko pro talenty. Zahájíme s bruslovou anketu, no a samozřejmě uvidíte nové soutěžní písničky.
0: Jasně, pan Jaroslav Uhlíř, tohle byla ukázka z 80. hit Šarády. Vše nejlepší. Narozky má také Iva se sitcomu Comeback, tedy herečka Kristýna Lejchtová, a slaví i filmový producent, režisér a kaskadér Petr Jákl. A kdo má svátek? Všechny Radky. Holky, tak, koblihu do ruky, repráky na hlas, protože teď už je řada na vás. Tady je od našeho rádia pro vás sváteční hymna.

0: Radiohana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Radiohana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Radiohana.cz.
1: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.

0: do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu.

0: oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Rádio Hana. Nejlepší

Je pondělí 14. září 2026, s Rádiem Haná slaví svátek Radky a my probouzíme celou vaši rodinu, hrajeme také všem kolegům, kolegyním do práce na ranní šichtu a bavíme i další pasažéry v ranních autobusech. K nám se už za chvilku přisedne rádiový astrolog. Tento týden nám to podle něj půjde v práci, ale současně některé dny bychom měli dávat pozor na komunikaci. Některé dny by mohl být problém s domluvou. Také o tom si budeme povídat po dalších hitech, po dopravě a taky po počasí Rádia Haná. O tom právě teď, přesně v půl sedmé. Dobré ráno do Olomouce, do Mohelnice i do Moravského Berouna. Tady jsou ranní teploty kolem 14 stupňů. Deštivo je právě teď na Otrokovicku, také v okolí Valmezu nebo Bystřice pod Hostýnem. Přes den oblačno anebo zataženo, místy přehaňky a teploty 15 až 19. Doprava. Nehoda v Olomouci, policie v Kroměříži i na D1 u Hulína. Víme, jak se jezdí tady v Olomouci. Došetřování ranní nehody na Švajcerce zabilou u tramvajové zastávky a policie hlídkuje v Kroměříži na Kojetínské, také na 264. kilometru D1 u Hulína. Na cestách sledujeme pondělní ranní ruch. Držte se u nás a jeďte bez poruch. Rádio Haná.

0: Liz Astensfield, All Around the World, nebo Sebastian Záchranný bod. Tyhle hity nás probudí v pondělí ráno na vlnách Rádia Haná, to z radosti prozrazujeme. A na Facebooku Rádia Haná dneska něco prozrazujete i vy. Máte za úkol prozradit váš věk, ale netýkat žádné číslo. Pro ukázku třeba, já jsem tak mladý nebo lomeno tak starý, že jsem v kočárku cinkal klíče během sametové revoluce. Jak na to zareaguje naše produkční Irenka? Iri, co ty? Jak jsi mladá, aniž bys řekla nějaké číslo, jak se s tím poradíš?
1: Když jsem se narodila, tak v ten stejný rok vyletěl Remek do vesmíru.
0: Aha, super, taky pecka. Vaše vzkazy tady budou po 6:45 a teď v 6:38 je u mikrofonu náš další ranní host.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Je tu nový týden a náš oblíbený host, astrolog Tonda Baudyš. Ahoj, jak podle hvězd vypadají následující dny?
3: Ahoj, Luky, ale srdečně zdravím tebe i posluchače. Znáš to, no, každý týden se děje něco. Tenhle začíná dobře, takovou jako čistou pracovní energii, ale zároveň se tam točí určité takové jako citové vyděračství, jo, možná i v souvislosti jako s intimním životem, různé jako požadavky a obrany a chcem, nechcem, tak to dělá Venuše kvadrat Pluto, hlásím. Je tam čtvrtek, pátek, taková trochu jako prekérka, jako když komunikace drhne, jo, jako když lidi si něco říkají, ale spíš si to jako otloukají o hlavu a vlastně to jako nechtějí slyšet, no. Tak to se omlouvám, že jsou takový zprávy. Asi už jsem tady měli třeba jako veselější, no, ale víkend snad by mohl být normální a zejména v neděli si myslím, že se lidi jako nakonec domluví.
0: Říká náš astrolog Tonda Baudyš, tento týden zpočátku čistá pracovní energie, v kanclu, dílně i ve skladu nám to půjde, ale bacha na citové vyděrače, které podporuje Venuše a Pluto. A koncem týdne si musíme víc dát záležet na komunikaci a více si vycházet vzájemně vstříc. Všechno dobře pak dopadne o víkendu. I to jsme slyšeli od Tondy. Děkujeme za informace, za tvůj čas. Hezký den.
3: Srdečně zdravím tebe i posluchače.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Padá hvězda. Něco si přeji?
6: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne. Ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
7: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
6: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí.
8: Jo, a ještě tu padají na podzim jablka.
6: Nášnet.org.
9: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za

0: Pašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
6: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
7: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
8: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

i pondělí 14. září baví Rádio Hana. Všem radkám k svátku. Zahrajeme za chvilku Maroon 5 a Christinu Aguileru Moves Like Jagger a věnujeme se vám i na dnešním Facebooku Rádia Hana. Tady máme za úkol prozradit svůj věk, ale neříkat žádné číslo. Tak už jsme to trošku nakousli před nějakými 10 minutami. Pro ukázku, já jsem tak mladý, že jsem v kočárku cinkal klíče během sametové revoluce. A co vy? Pavla píše, já jsem tak stará, teda Pavli, já to opravím, jo. Já jsem tak mladá, ano, jako moje oblíbená pohádka o statečném kováři. Janča píše, že za 9 let bude mít tolik, jak se označuje jedna partnerská intimní postelová poloha, nebudem to dál rozebírat, dobře, Jani. A Vlaďka je tak mladá, že by si mohla pamatovat

0: Tady je Radio Haná, 6 hodin 55 minut. Dobré pondělí ráno. O víkendu se stala jedna neskutečná věc. Věc, která nás dojala, naprosto dostala do kolen. Uslyšíte o ní po 7. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A budeme si hrát. Mekeš Birka. Ta věc, o které se budu bavit, se bude týkat téhleté zpěvačky. Možná ale si tak napovídáme ve vysílání Rádia Haná. Vůbec to nevadí, poslouchejte nás dál. Chybět nesmí ani Weekend. A teď aktuální zprávy za 5:07. Tomáš Gottwald.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
1: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás právě teď zprávy. Je pondělí 14. září. Po novém chodíme ve Šternberku. Zásadní stavební úpravy skončily v srpnu, a to například v ulicích Bojovníků za svobodu a Masarykově, kde byla postavena i nová lávka přes říčku Sitku. Upravené jsou i přechody pro chodce, píše o tom web Šternberka.
1: Místní rádio, místní zprávy.
4: Do pořádku se dá poničený průtah Dluhonicemi u Přerova. Dnes tu začíná jeho oprava. Zrenovuje se asi 600 metrů silnice. Jde o část vyrovnání za zhoršení života v obci v souvislosti s blízkou výstavbou dálnice D1. Stavební práce zahrnují kompletní recyklaci vozovky za studena i pokládku nových asfaltových vrstev. Rekonstrukce průtahu Dluhonic potrvá 70 dní a bude hotová do konce letošního listopadu, píše o tom Deník. Pro očkovanost populace

0: vakcinace proti rizikovým nemocem chce usnadnit vláda. Dnes projedná rozšíření okruhu zdravotníků pro očkování dospělých. Nově by mohl vakcíny podávat každý lékař, zubař nebo lékárník. Téma sledujeme. Sport. Fotbalová Sigma Olomouc si poradila s Plzní. Hanáci na trávě soupeře dokázali najít cestu přes silnou Viktorii a zvítězili 3-2.
1: Každopádně jsme spokojení samozřejmě s vítězstvím v Plzni, protože to se nerodí každý víkend, těžký tady hrát. Musím dneska pochválit svou defenzivu, myslím si, že tam těch, ať už defenzivní rohový kopy museli odbránit, spoustu centrů jsme museli odvrátit, že jsme až na ty góly, co jsme dostali, jsme vlastně si dali jeden vlastní gól a druhý to byl po standardce, tak jsme tam té defenzivě zvládli velice dobře.
0: Dal po zápase kouč olomouckých fotbalistů Pavel Hapal. Nyní je Olomouc na třetím místě tabulky první ligy.
2: Počasí. Tušíte, kdy byl vynalezen deštník? Odpověď po dnešní předpovědi počasí. A faktem je, že deštník by se nám dnes hodit mohl. Víme, jak bude oblačno anebo zataženo. Místo přehaňky, teploty 15 až 19. Zítra slunečno, také ještě nádech léta, jasno anebo skoro jasno 22 stupňů. Předběžně ve středu i ve čtvrtek oblačno anebo polojasno. Středeční teplotní maxima u 24 stupňů, ve čtvrtek chladněji 16 až 19. Pátek má být pod mrakem s teplotami u 20. A teď zpátky na začátek. Tak naší předpovědi. Víte, kdy byl vynalezen deštník? Údajně v Číně před 2000 lety. Měli jste to správně?
3: Plánovaný zákrok a rychleji zpátky domů. Jednodenní péče Agel nabízí šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. V Prostějově, Přerově a Štenberku.
2: Nehoda v Olomouci, policie v Kroměříži i na D1 u Hulína. Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, došetřování ranní nehody na Švajcerce za Bilou u tramvajové zastávky a policie hlídkuje v Kroměříži na Kojetínské také na 264. kilometru D1 u Hulína. Na cestách sledujeme pondělní ranní ruch, držte se u nás a jeďte bez poruch.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
4: Nejlepší hudební výběr.

a 6 minut. Dobré ráno vám všem. Je pondělí, je středa, nebo je sobota, ráno, odpoledne, nebo večer, není to jedno, no je to jedno, Radio Hana je tady pro vás, kdykoliv si zamanete, ovšem, aby teda bylo samozřejmě jasno. Tak dneska v pondělí 14. září, tohle máme v kalendáři, svátek slaví Radky, my vám chceme poděkovat za úžasný víkend. Měli jsme tu čest potkat se s vámi na spoustě akcí. V Náměšti na Hané byly dožínky, v Bohuňovicích jsme ochutnávali guláše, na olomouckém letišti jsme hejbli kostrou na oblíbené charitativní koloběžky a u toho jsme také samozřejmě byli s vámi. Taky se slavilo, Sigma Olomouc včera přivezla z Plzně 3 body za výhru 3-2. No ale hlavně, po více než 6 letech se na koncertní pódia vrátila tahle žena. Dion. O víkendu odstartovala v Paříži svou koncertní sérii a byl to pořádně emotivní návrat. Tohle jsou autentické zvuky z toho koncertu. No a hodně se o víkendu brečelo v Paříži, protože Celine Dion ještě před pár lety kvůli vážným zdravotním problémům vůbec nevěděla, jestli se k tomu plnohodnotnému koncertování ještě dokáže vrátit, ale dokázala to. A takhle jí to šlo v sobotu. Úplnost letos má v Paříži Celine naplánováno celkem 16 koncertů. Přesně takové zprávy nám dělají radost. Takže Celine Dion je zpátky v září reflektorů a do rádia Hana se vracet nemusí, protože tady je doma pořád. Tak si ji dáme i právě teď. Dobré ráno přejeme. Rádio Hana.

0: Život je o emocích a šanson je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana.
3: Přejeme pondělí na jedničku.

0: Sledujeme s vámi počasí podle naší meteocentrály, že pondělní ranní přehaňky pomalu vytrácí do školy i na ranní šichty do práce, tak můžeme vyrazit aktuálně na Moravě většinou bez pláštěnek i deštníků, ale dešťové kapky se během dne mohou vrátit. Více o počasí na vlnách rádia Hana před 7:30. A teď horoskopy, přejeme dobré ráno všem. Víte, kolik je hodin? Přesně 7:45.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, rozdělte si den a postupujte hezky, krok za krokem. Býci, jste velmi soustředění, dneska vás nic nerozhodí. Blíženci, inspirují vás nečekaně skvělé zprávy. Radci, hlavně se nenechte strhnout stresem. Lvi, použijte své nekonečné charisma. Pany, plánování se vám jako vždycky vyplatí. Váhy, nebojte se kdykoliv požádat o pomoc. Štíři, jste vyloženě na těšení pustit se do něčeho nového. Střelci, vy máte neskutečné množství energie. Kozorozi, budete za hvězdu díky své píly a pečlivosti. Vodnáři zabodují vaše originální nápady. A co my ryby, jsme v klidu a hlavně uděláme si čas na věci, které nás baví.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na podzimní Prostě piknik, komunitní snídaní v Prostějově. Jak bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině na tomto rádiu. Více na Prostějov.eu. Radio Hana CZ, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
2: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc? Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
4: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
11: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajeme.
10: V Olomouci se představí Sparta Praha, tuto středu od 18 hodin.
11: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, Jakub Orsava, útočník HC Olomouc.
10: Buďme u toho všetci spolu.
12: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
13: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz
14: Posloucháte Rádio Hana.

0: Vypnout budík, vyčistit zuby, hodit se do kala, sednout do auta, rychle naladit Rádio Hana, možná přesně v tomto pořadí se u vás nesuje pondělní ráno 14. září s Rádiem Hana. Svátek mají Radky, Radunky, Radušky, samozřejmě také dneska pro ně vymýšlíme hymnu k svátku, uslyšíte ji zhruba za 3/4 hodinky. Naši textaři si na tom taky dneska dali záležet, takže hymna k svátku všem Radkám na vlnách Rádia Hana kolem 8:45. Za chvilku po půl osmé si představíme pravidlo s názvem 20-20-20. Abychom to vysvětlili, tak pravidlo 20-20-20 je něco, co se vám dneska může hodit v práci, pokud dlouho koukáte do monitoru anebo pokud dlouho čučíte do displeje svého telefonu. Takže pravidlo 20-20-20 už po půl osmé a teď v 7:28 naše meteocentrála. Dobré ráno přejeme do Olomouce, do Svitav, do Boskovic, do Prostějova, také do Oder. Tady měříme ranní teploty kolem 13 až 15 stupňů. Přes den 15 až 19 oblačno anebo zataženo, místy přehaňky.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, také z Blanska nebo z Vyškova i z moravských dálnic. Víme, jak se jezdí tady v pondělí ráno. Policejní hlídky v Olomouci na Černé cestě, také v Blansku na Gelhornově ulici nebo ve Vyškově u Autokely na Brněnské. A jak jsou na tom moravské dálnice? Z Olomouce do Ostravy po D1 za 90 minut, z Olomouce do Mohelenice po D35 se zhruba za 3/4 hodiny. Kamkoliv chcete, dojeďte včas, nejpozději do půl hodiny, u nás doprava zas.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana, nejlepší hudební výběr. You got-

0: Pondělní ráno tady u nás na Hané je jako takový malý koncert, ve kterém vám zpívají domácí i zahraniční hvězdy, za chvilku Ava Max nebo Rick Astley. A teď 7:55 se zaměříme na naše zdraví.
1: Rádio Hana, životní styl.
0: Díky, že posloucháte, čučíte doma nebo v práci, často do počítače anebo do telefonu a znáte pravidlo 20-20-20. Pojďme si ho představit. Sedíte teď u počítače nebo máte mobil v ruce? Super, to se nám hodí. Tak na chvilku se na něj nedívejte, mrkněte z okna a najděte strom, dům nebo nějakou pěknou sousedku. Ideálně, jak jsou minimálně 6 metrů daleko. Gratulujeme! Právě jste vyzkoušeli pravidlo 20-20-20 a teď si to pojďme vysvětlit. Abychom našim očím dopřáli komfort, po každých 20 minutách u displeje nebo monitoru se na 20 sekund zadívejme na něco vzdáleného 20 stop, tedy zhruba 6 metrů. Má to jednoduchý důvod. Při dlouhém koukání na blízko je zaostřovací systém očí pořád v práci. Pohled do dálky mu dopřeje krátkou pauzu. U obrazovky navíc méně mrkáme, takže oči nám mohou vysychat a mohou nás pálit. Takhle funguje pravidlo 20-20-20. Tedy každých 20 minut 20 vteřin pohled na něco, co je vzdáleného alespoň 20 stop, tedy 6 metrů. Takže když vás šéf přistihne, jak se v práci koukáte z okna, tak ne, vy se neflákáte, vy jen dodržujete oční hygienu.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí ráno. Přijďte přivítat podzim do zahradnického centra Marciánovi v Kostelci na Hané. Tuto neděli program plný podzimní pohody, tvořivé dílny, dýně, špekáčky a malování na obličej. Více na Facebooku Zahradnické centrum Marciánovi.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na 2 dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
4: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
1: Léto ještě nekončí. Ve vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
5: www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
6: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
7: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
8: Fitnessáci, pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
9: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Hana.

0: Vás vítáme v centru ranních informací, hudby a taky zábavy. Posloucháte své věrné Moravské rádio Hana. Začínáme nový týden, dneska pondělí 14. září. My samozřejmě po 8. hodině budeme zpívat k svátku všem Radkám. Radky už se na to moc těší, už nám píšete na rádiový WhatsApp, už to chcete slyšet. Ano, hymna k svátku dneska samozřejmě kolem 8:45 za 15:45. A teď spolu minutu po 7:45 klikáme na Facebook rádio Hana. Tady máte za úkol prozradit váš věk, ale nepsat žádné číslo. Co naše produkční Irenka, co Iri, jak jsi mladá?
1: Když jsem se narodila, tak v ten stejný rok vyletěl Remek do vesmíru.
0: Super, přesně takhle to dneska funguje. Co napadá vás? Mám tady ještě takovou kulišárnu od Marka.
2: Je mi... Jsem takové dítě, akorát mi vyrostlo tělo.
0: Nahrajte nám i vy. Hlasovku na WhatsApp Rádia Hana také v pondělí vysíláme spolu. Na WhatsAppu jsou od vás i hlasovky z dopravy. Honzo, ahoj, co se děje?
3: Čau, Luky. Vjezd do Chomoutova od Uničova je ucpaný. Je tam tak 10-15 minut sklus, protože v Chomoutově opravují cestu. No a řídí to tam semafory a vjezd teda je totálně zacpaný. Čau.
0: Já jsem díky za info. Vjezd do Chomoutova od Uničova, kousek od Olomouce, zdržení kolem 15 minut. Kvůli semaforům a opravě. Šťastnou cestu, dobré ráno, je s vámi vaše věrná Hana, za chvilku nové zprávy.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří, jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři,

0: Ty ale co to tam vysíláš v tom rádiu? Ty ale co si vymýšlíš, že Chomoutově u Olomouce je zdržení, že se tam něco opravuje? Teď to není pravda. Teď tam ještě nedávno nic nebylo, tak ano, s tímto za mnou do studia rádia Hana přiběhla před chvilkou kolegyně z obchodního, naše Jitka. A ano, Jiti, je to pravda, na příjezdu od Chomoutova do Uničova opravdu zdržení, potvrzuje to přímo náš zpravodaj na místě, potvrdí to i za chvilku v dopravě, na každý pád je super, že od vás máme jednak nejaktuálnější info a že nás pečlivě kontrolujete, to naše vysílání, jen tak dál.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Po 8. hodině se na vás ve vysílání Rádio Hana těší Imagine Dragons, Jana Kirchner. Každý sám, nebudeme sami, budou tady Divlu Something. A teď si dáme kafe u dalších zpráv. Je 7.55.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

0: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás právě teď zprávy. Je pondělí 14. září. Po novém chodíme ve Šternberku. Zásadní stavební úpravy skončily v srpnu, a to například v ulicích Bojovníků za svobodu a Masarykově, kde byla postavena i nová lávka přes říčku Sitku. Upravené jsou i přechody pro chodce, píše o tom web Šternberka.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Do pořádku se dá poničený průtah Dluhonicemi u Přerova. Dnes tu začíná jeho oprava. Zrenovuje se asi 600 metrů silnice. Jde o část vyrovnání za zhoršení života v obci v souvislosti s blízkou výstavbou dálnice D1. Stavební práce zahrnují kompletní recyklaci vozovky za studené i pokládku nových asfaltových vrstev. Rekonstrukce průtahu Dluhonic potrvá 70 dní a bude hotová do konce letošního listopadu, píše o tom Deník. Pro očkovanost populace proti rizikovým nemocem chce usnadnit vláda. Dnes projedná rozšíření okruhu zdravotníků pro očkování dospělých. Nově by mohl vakcíny podávat každý lékař, zubař nebo lékárník. Téma sledujeme.
1: Sport.
0: Fotbalová Sigma Olomouc si poradila s Plzní. Hanáci na trávě soupeře dokázali najít cestu přes silnou Viktorii a zvítězili 3-2.
2: Každopádně jsme spokojení samozřejmě s vítězstvím v Plzní, protože to se nerodí každý víkend, těžký tady hrát. Musím dneska pochválit celou defenzivu, myslím si, že tam těch ať už defenzivní rohový kopy museli odbránit, spoustu centrů jsme museli odvrátit, že jsme až na ty góly, co jsme dostali, jsme vlastně si dali jeden vlastní gól a druhý to byl po standardce, tak jsme tam v té defenzivě zvládli velice dobře.
0: Dodal po zápase kouč olomouckých fotbalistů Pavel Hapal. Nyní je Olomouc na třetím místě tabulky první ligy.
1: Počasí.
3: Je tu další školní den a když naše děti ve školách ve výtvarce kreslí dešťovou kapku, většinou má tvar slzy. Je to tak ale i ve skutečnosti? Odpověď už za chvilku. Víme, jak bude, dešťové kapky bychom dnes vidět mohli, čekáme přeháňky, oblačno anebo zataženo, denní teploty 15 až 19. Zítra slunečno, jasno anebo skoro jasno, teploty 22 stupňů Celsia. Předběžně i ve středu a ve čtvrtek oblačno anebo polojasno, ve středu teploty kolem 24, ve čtvrtek kolem 16 až 19 stupňů a v pátek má být většinou kolem 20 stupňů Celsia a pod mrakem. A teď zpátky

0: začátek naší předpovědi. Má dešťová kapka opravdu tvar slzy? Nemá. Malé kapky jsou téměř kulaté, větší se při pádu odporem vzduchu splošťují ze spodu, takže dešťové slzičky patří opravdu maximálně na papír do výtvarky.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Lesková doprava z Olomouce, také z Blanska nebo z Vyškova i z moravských dálnic. Víme, jak se jezdí tady v pondělí ráno. Honzo, jak to aktuálně vypadá, kousek od Olomouce v Chomoutově? Zdravíme tě.
2: Čau, Luky. Vjezd do Chomoutova od Uničova je ucpané. Je tam tak 10-15 minut zkus, protože v Chomoutově opravují cestu. No a řídí to tam semafory a vjezd teda je totálně zacpaný. Čau.
0: Děkujeme. Vjezd do Chomoutova od Uničova zdržení kolem 15 minut kvůli semaforům. Policejní hlídky v Olomouci na Černé cestě, také v Blansku na Gelhornově ulici nebo ve Vyškově u autokely na Brněnské. A jak jsou na tom moravské dálnice? Z Olomouce do Ostravy po D1 za 90 minut, z Olomouce do Mohelnice po D35 se zhruba za 3/4 hodiny. Kamkoliv chcete, dojeďte včas, nejpozději do 30 minut, u nás doprava zas.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Oblačno anebo zataženo, tedy mraky, místo přehánky teploty do 19 stupňů Celsia. Je dnešní počasí pro Moravu, kterou i v pondělí 14. září baví Rádio Hana. Dobré ráno, 5 minut po 8. Všem Radkám k svátku zahráme už za chvilku jejich speciální nově vytvořenou sváteční hymnu. Moc na to těšíme a věnujeme se vám i na našem Facebooku. Tady máme za úkol prozradit váš věk, ale neříkat žádné číslo. Co náš Marek?
1: Je mi... Jsem takové dítě, akorát mi vyrostlo tělo.
0: Více konkrétní je produkční Jirenka.
2: Když jsem se narodila, aha, tak v ten stejný rok vyletěl Remek do vesmíru.
0: Aha, dobře, super. A co vy? Pavla píše, jsem tak mladá, jako moje oblíbená pohádka o statečném kováři. Jana se připojuje, za 9 let mi bude tolik, jak se označuje, jedna partnerská intimní postelová poloha, možná víte. Vlaďka, první československý let do vesmíru, mohla bych si pamatovat i první dítě ze zkumavky. Dobře, prozraďte nám svůj věk. Ale nepište, neříkejte žádné číslo. To je dnešní top téma v ranní topce Rádia Hana. A jestli je namlouváte rádi hlasovky na WhatsApp, hoďte nám jednu i do studia.
3: WhatsApp Rádia Hana 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.

0: Mr. Cool, Madcon, Keep My Cool. Tady je všechno to, co máte rádi. 8 hodin, 13 minut. Do 3 minut budeme Radkám zpívat k svátku. Co myslíte, jak to bude znít teď? Aha, teď kolmí 80 pro vás nahané.
1: Rádio Hana. Ráno je...

0: Nás to baví. Je po více jak 40 letech. Aha, tady kormí 80. léta v 8 hodin 16 minut na Hané. Radio Hana máte pořádně osolené taky za volantem. Pak a teď na nehodu dvou osobáků na kraji Prostějova. Pozor taky na rychlost mezi Šternberkem a Moravským Berounem. Někde tady u vozovky číhá policie. Máme informace podrobnosti pro vás v dopravě Radio Hana před 8:30 a teď kalendář.
1: Radio Hana, kalendárium.
0: Je pondělí 14. září. Tak schválně, co jste dnes snídali? Koblihu? Super, na začátek týdne ideálka. Na dnešek připadá Národní den koblihy s krémem. A teď poznávačka. Kdo slaví 81. narozeniny, poznáváte?
2: Prvně vyjedeme s novou rubrikou nazvanou Okénko pro talenty. Zahájíme s bruslovou anketu, no a samozřejmě uvidíte nové soutěžní písničky.
0: Jasně, pan Jaroslav Uhlíř, tohle byla ukázka z 80. hit Šarády. Vše nejlepší. Narozky má také Iva se sitcomu Comeback, tedy herečka Kristýna Lejchtová, a slaví i filmový producent, režisér a kaskadér Petr Jákl. A kdo má svátek? Všechny Radky. Holky, tak koblihu do ruky, repráky na hlas, protože teď už je řada na vás. Tady je od našeho rádia pro vás sváteční hymna. Radky.

0: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná. Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na podzimní Prostě piknik, komunitní snídani v Prostějově. Jak bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po desáté a odpoledne po 16. hodině na tomto rádiu. Více na Prostějov.eu. Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí. Skonto nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
4: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí.

0: Pondělí nízký daně u Tiffanyho na vlnách Rádia Hana 90. léta. Breakfast at Tiffany a Deep Blue Something. Je 8.28 a pondělí 14. září s Rádiem Hana slaví svátek všechny Radky. A my jsme taky dneska samozřejmě probudili celou vaši rodinu, hrajeme všem kolegům do práce. Bavíme i další pasažéry s vámi v ranních autobusech, v tramvajích nebo ve vlacích. K nám se je po půl deváté přisedne rádiový astrolog, přistoupí k nám do vysílání. Tento týden nám to prý půjde v práci, no ale současně některé dny bychom mohli mít problém trošku s komunikací, tak o tom budeme mluvit s naším astrologem po dalších hitech, po dopravě i po počasí Rádia Hana. Dobré ráno přejeme do Olomouce, do Šumperka, do Bruntálu, také do Zlína. Tady jsou ranní teploty kolem 15 stupňů, velká oblačnost. No, přes den oblačno anebo zataženo, díváme se na naše informace z meteocentrály, takže přes ten mraky, místy přehánky a teploty do 19 stupňů Celsia.
1: Doprava.
0: Bouračka v Prostějově, také u Černé hory a policie v Litovli nebo na Štenbersku. Víme, jak se jezdí tady. Divadlový provoz je na výjezdu z Prostějova na Smržice kvůli nehodě dvou osobáků na ulici za Olomouckou. Další dva osobáky se zblízka potkali a jejich nehoda se šetří na příjezdu od Letovic do Černé hory kousek za Krhovem. A policie teď dohlíží na bezpečný provoz v Litovli na Dukelské u autobusáku i mezi Štenberkem a Moravským Berounem v Horní Loděnici. Na cestách sledujeme pondělní ruch. Držte se u nás. Sáhej k tebe z poruch.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Ráno je.

0: Do vašich ranních životů na vlnách rádia Hana pouštíme Debbie Touch the Sun, za chvilku Aerosmith, také bude Rita Ora a Liam Payne, to nejlepší z 50 odstínů. For You už za pár vteřin, teď je 8 hodin a 36 minut, přátelé. Posloucháte rádio Hana a o víkendu se stalo něco, co hudební svět dostalo do kolen. Něco, co dojalo tisíce, možná i miliony lidí. Něco, v co věřil možná už jenom málo kdo, ale stalo se to. Více už po 8:45 ve vysílání rádia Hana. A teď je tady náš ranní host, se kterým budeme číst ve hvězdách.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Je tu nový týden a náš oblíbený host, astrolog Tonda Baudyš. Ahoj, jak podle hvězd vypadají následující dny?
2: Ahoj, Luky, ale srdečně zdravím tebe i posluchače. Znáš to, no, každý týden se děje něco. Tenhle začíná dobře, takovou jako čistou pracovní energii, ale zároveň se tam točí určité takové jako citové vyděračství, jo, možná i v souvislosti jako s intimním životem, různé jako požadavky a obrany a chcem, nechcem, tak to dělá Venuše kvadrat Pluto, hlásím. Je tam čtvrtek, pátek, taková trochu jako prekérka, jako když komunikace drhne, jo, jako když lidi si něco říkají, ale spíš si to jako otloukají o hlavu a vlastně to jako nechtějí slyšet, no. Tak to se omlouvám, že jsou takový zprávy. Asi už jsem tady měli třeba jako veselější, no, ale víkend snad by mohl být normální a zejména v neděli si myslím, že se lidi jako nakonec domluví.
0: Říká náš astrolog Tonda Baudyš, tento týden zpočátku čistá pracovní energie, v kanclu, dílně i ve skladu nám to půjde, ale bacha na citové vyděrače, které podporuje Venuše a Pluto. A koncem týdne si musíme víc dát záležet na komunikaci a více si vycházet vzájemně vstříc. Všechno dobře pak dopadne o víkendu. I to jsme slyšeli od Tondy. Děkujeme za informace, za tvůj čas. Hezký den.
2: Srdečně zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
8: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
10: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
11: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
10: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
11: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
10: Vstupenky na smsticket.cz.
11: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
1: Rádio Hana.

S trochou nadsázky se dá říct, že je nám úplně jedno, jestli je pondělí, středa nebo neděle, jestli je ráno nebo večer. Nám je to úplně jedno, protože Rádio Hana je tady pro vás, kdykoliv si zamanete. Ovšem, aby samozřejmě bylo jasno, dneska je pondělí 14. září. 8 hodin a 47 minut. My vám moc chceme poděkovat za úžasný víkend, který jsme spolu prožili. Měli jsme tu čest potkat se s vámi na spoustě akcí. V Náměšti na Hané jsme slavili dožínky, v Bohuňovicích jsme ochutnávali guláše, na olomouckém letišti jsme hejbli kostrou na oblíbené charitativní koloběžky a dě taky se samozřejmě slavilo. Sigma Olomouc přivezla z Plzně 3 body za výhru, 3-2, kluci hráli skvěle. No ale hlavně po více než 6 letech, a to je velký důvod k oslavě, se na koncertní pódium vrátila tahle ta žena. Celine Dion. Tohle je autentický záznam ze soboty. Celine Dion o víkendu odstartovala v Paříži svou koncertní sérii. Byl to pořádně emotivní návrat, protože ještě před pár lety kvůli vážným zdravotním problémům vůbec nebylo jasné, jestli se Celine ještě dokáže vrátit k tomu plnohodnotnému koncertování. A ona to dokázala. Takhle s ní v sobotu zpívalo pařížské publikum. Naplánováno má celkem 16 koncertů. Celine Dion je zpátky. Přesně takové zprávy nám dělají radost v pondělí ráno. A tak si dáme právě teď, co říkáte. Celine Dion je doma na Hané pořád. I v 8.49. Dobré ráno.

0: Zatoužil si zavysílat si na Rádio Haná zaspívat nám také Daniel Landa. 5 minut před 9 hodinou. Rádio Haná, to je taková vaše továrna na radost. My jsme spolu dneska řešili top téma na Facebooku Rádia Haná. Děkujeme, že vysíláte s námi, že komentujete nebo nahráváte hlasovky na náš rádiový WhatsApp. Máte za úkol říct, kolik je vám let, ale nesmíte použít jakékoliv číslo. Co na to říká naše Lucka z Moravského Berouna. Luci, dobré ráno.
1: Ahoj Lukášku, v roce, kterým jsem se já narodila, byl hodně zásadní. Skončila skupina ABBA, zemřel Brežněv a byla tragická nehoda tramvaje v Praze. Takže události v tom roce byly veliké. Zdravím do rádia Hana.
0: Luci, díky, také zdravíme. Co náš Marek, jak ten se cítí mladý, Máro?
2: Je mi...
0: No?
2: Jsem takové dítě, akorát mi vyrostlo tělo.
0: Děkujeme za to. Ne, tohle nás baví. Vysílal s námi dneska mezi 6 a 9 hodinou také náš rádový astrolog. Věnovali jsme se víkendovým akcím i návratu Celine Dion na koncertní pódia po více jak 6 letech. Po víkendu byli pod Eiffelovkou slzy štěstí, když jsme viděli zpívat Celine Dion. No a kam nás po 9 hodině vrátí nejoblíbenější vzpomínková show Procházka paměti? Tipnete si?
3: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Když vám pustíme tohle, nebo taky tohle. A pozor. A součástí naší Procházky paměti bude i Britney. Dobře, tak dneska tedy ne osmdesátky, ne megahity milenia, dneska tedy 90. To už sami správně poznáváte, píšete do Rádia Haná. A je to zcela správně. Další nápovědy po zprávách 8.57.
4: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
5: Bude 9 hodin.
6: Hezké dopoledne.
5: Zprávy Rádia Haná.
7: Neseme další várku informací. Papoušci v olomoucké zoo bydlí v novém. Zahrada po roce prací skončila rekonstrukci voliér papoušků na své vrstevnicové cestě. Ptáci v nich mají přírodní prostředí a ve voliérách při návštěvě zoo najdeme nové vzácné druhy.
6: Přerov aktuálně.
7: Přerovské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme ho na ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování ve městě i třeba hlášení poruch ve městě nebo získáme informace o technických službách. Dál ubývá obyvatel v Olomouckém kraji. Počet v prvním pololetí klesl téměř o tisícovku na cirka 630 500 osob. Za pokles může přirozený úbytek, více lidí zemřelo, než se narodilo a chybějící čísla nevynahradili ani lidé, kteří se do Olomouckého kraje přistěhovali. Nová cyklostezka může propojit Kroměříž a obec Zdounky. Zástupci obcí na trase se shodli na vzniku studie, která přijde asi na 250 000 korun. Náklady si jednotlivé obce rozdělí.
8: Studie bude prvním krokem k budoucí realizaci cyklostezky, která by nabídla obyvatelům

0: Kroměříže a místních částí města. Další možnosti projízdu na kole a cyklistům i chodcům z Drahlova by umožnila bezpečný pohyb až do Kroměříže. Studie bude obsahovat přesný návrh trasy, která by měla vést podél železniční trati Kroměříž-Zborovice.
1: Vysvětlil místostarosta Kroměříže Karel Holík. Sport. Nedělní derby sousedů v tabulce i v okrese v Moravskoslezské fotbalové lize nemělo vítěze. Proti sobě stáli fotbalisté Uničova a Bčka Sigmy Olomouc a zápas skončil 1-1. Uničov je nyní v tabulce Moravskoslezské fotbalové ligy 6. a Sigma B 7.
2: Rádio Hana. S námi máte přehled i v pondělí. Počasí.
3: Tušíte, kdy byl vynalezen deštník? Odpověď po dnešní předpovědi počasí. A faktem je, že deštník by se nám dnes hodit mohl. Víme, jak bude oblačno anebo zataženo. Místo přehaňky, teploty 15 až 19. Zítra slunečno, také ještě nádech léta, jasno anebo skoro jasno 22 stupňů. Předběžně ve středu i ve čtvrtek oblačno anebo polojasno. Středeční teplotní maxima u 24 stupňů, ve čtvrtek chladněji 16 až 19. Pátek má být pod mrakem s teplotami u 20. A teď zpátky na začátek. K naší předpovědi. Víte, kdy byl vynalezen deštník? Údajně v Číně před 2000 lety. Měli jste to správně?
4: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
2: Doprava.
3: Bouračka v Prostějově, také u Černé hory a policie v Litovli nebo na Šternbersku. Víme, jak se jezdí tady. Kivadlový provoz je na výjezdu z Prostějova na Smržice kvůli nehodě dvou osobáků na ulici za Olomouckou. Další dva osobáky se zblízka potkali a jejich nehoda se šetří na příjezdu od Letovic do Černé hory kousek za Krhovem. A policie teď dohlíží na bezpečný provoz v Litovli na Dukelské u autobusáku i mezi Šternberkem a Moravským Berounem v Horní Loděnici. Na cestách sledujeme pondělní ruch. Držte se u nás. A je k tebe sporuch.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Backstreet Boys, Tell Me Why. I Wanna Dead Away. 9 hodin 7 minut, konec nudy v moravském éteru. Naladili jste si Radio Hana. Možná poprvé, možná už po několikáté, možná jste s námi každý den a každé všední dopoledne. Patří hodina mezi 9. a 10. pořadu, který se jmenuje
1: Radio Hana.
2: Procházka paměti.
0: Nejoblíbenější vzpomínková show Procházka paměti vás po každé vrací do jednoho roku. Hrajeme z něj hity, listujeme tehdejšími událostmi. Vy ten rok máte odhalit. Píšete na Facebook Radio Hana nebo nahráváte hlasovky na náš WhatsApp. Tak dnes je to rok, kdy poprvé slyšíme I Want a Dead Way. Tehdy si také kupujeme kazety anebo CDčka, na kterém je nápis s láskou. Tak se jmenuje první album našich milovaných holek. Zpívají dodnes, i když už jenom jako trio. A my se vracíme do roku, kdy hledají lásku svou. Jak dlouho jste už neslyšeli tohle? Procházka paměti na to jde pěkně zostra. 9:08, dobrý den.
1: Radio Hana.
2: Procházka paměti.

0: teď je 9.22, ráno jsme se probudili, spolu jsme se dorazili jsme do práce, zvládli jsme ranní poradu v práci a teď už snad máte chvilku toho dopoledního v klidu, v kanclu, v dílně, v autě, možná ve skladu, nebo někde ve stáji. No, zkrátka dobře, je důležité, abyste měli chvilku čas užít si hitparádovou přehlídku z jednoho roku. My dneska v Procházce paměti vzpomínáme jednak na September 99, tahle písnička při chvilku dohrála. Taky vzpomínáme na Richarda Tesaříka, zpěváka Jojo Bandu, ten nás bohužel před pár dny opustil. No a říkáte si, co má společné Richard Tesařík s dnešní vzpomínkovou show s Procházkou paměti. Pojďme to postupně rozplést. Možná nevíte, že Richard Tesařík má na svědomí jednu z legendárních hlášek z komedie, na kterou dneska vzpomínáme a vracíme se do roku, kdy má premiéru. Ta komedie se jmenuje Pelíšky a nás zajímá, která hláška z Pelíšků to je. Máte tři možnosti? Otázka zní, jakou větu do Pelíšků přidal Richard Tesařík? Buď tohle...
1: Dávám bolševikovi rok. Maximálně dva.
0: Dobře, nebo je Richard Tesařík v Pelíškách autorem této věty?
2: Je? Víš co, Sašo, jdi do prd...
3: Prosím?
2: Jdi do prd...
0: A nebo díky němu v Pelíškách máme tohle?
4: Skláři nebudou mít co žrát.
0: Dobře, autorem které věty z Pelíšků je Richard Tesařík. Typněte si? My si však prozradíme po půl desáté a v Procházce paměti zazáří další devadesátkové pecky. Britney Spears, taky Lubega. My děkujeme, že vás můžeme bavit i v pondělí dopoledne. Výlet do jednoho roku logicky pokračuje. Už víte kam přesně?
5: Rádio Hana a Procházka paměti. Pracujeme.

0: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz. Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na podzimní Prostě piknik, komunitní snídaní v Prostějově. Jak bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině na tomto rádiu. Více na Prostějov.eu.
1: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
0: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
2: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajem.
0: V Olomouci se představí Sparta Praha, tuto středu od 18 hodin.
2: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, Jakub Varsava, útočník HC Olomouc.
0: Buďme u toho všetci spolu.
3: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
10: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
14: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
15: Veď
14: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
15: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na nás teším.
14: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
7: Rádio Haná, Procházka pamětí.
16: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Prostě o Litovel, Boskovice, hranice, Rýmařov a tak dále. Tohle pro nás nejsou jenom nápisy na cedulích u cesty. I tahle města pro nás znamenají domov. I tady jsme s vámi doma z Moravy, hrajeme pro Moravu. Zdravíme z centra Olomouce. Jsme vaše věrné rádio Hana, které se celou hodinu, každé všední dopoledne mezi 9. a 10. toulá jedním rokem v procházce paměti. Další nápovědou je Lubega, jeho I Got a Girl. Tohle dohrálo a máme tady ještě další nápovědu. Ta hlavní nápověda zní premiéra legendární hřebejkovské komedie Pelíšky. Nás nedávno opustil zpěvák Jojo Bandu, Richard Tesařík, začátkem září. A teď si říkáte, proč se o něm v procházce paměti bavíme, když jsme předtím řekli Pelíšky. Co má společného Richard Tesařík s Pelíšky? Dobře, pojďme si to říct. Richard Tesařík, aniž byste to možná věděli, je autorem jedné legendární pelíškovské hlášky. A nás zajímá, která to je, za kterou hláškou stojí Richard Tesařík. Máte tři možnosti. Buď je autorem téhle věty.
1: Dávám bolševikovi rok. Maximálně dva.
0: Nebo téhle.
2: Víš co, Sašo, jdi do prd.
3: Prosím.
2: Jdi do prd.
0: Dobře, taky to známe. A za co?
4: A skláři nebudou mít co žrát.
0: Tak, uzavíráme sázky. Richard Tesařík z Jojo Bandu přiznal, že kdysi svému učiteli tělocviku, který ho nutil cvičit na Spartakiádě, řekl tuhle větu. A ta se dostala i do Pelíšku.
2: Je? Víš co, Sašo, jdi do prd.
3: Prosím.
2: Jdi do prd.
0: Tohle jste věděli, tak odteď, kdykoliv příště uvidíme Pelíšky, vzpomeneme si i na Richarda Tesaříka, který zemřel bohužel začátkem tohoto měsíce. Procházka paměti rádia Hana vrací vaše vzpomínky, 90ky u nás žijí dál, potvrdí to i Jennifer Lopez a před 10. bude velké odhalení. Už víte, do kterého roku se spolu celou hodinou teleportujeme?
5: Rádio Hana a Procházka paměti.
6: Vracíme vaše vzpomínky.
5: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
7: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
8: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky. Každý hrníček je originál. Mugo. Dárek, který potěší každý den. Mugo.cz.
9: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
10: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhane. Více na elnersanace.cz.
11: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu. V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
12: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
13: Před

0: Auto Lašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
4: 30 rokov na scéně, No Name v O2 Arena.
5: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
6: Rádio Hana, Procházka pamäti. Hrajeme songy.

0: Rádio Hana.
1: Procházka paměti.
0: Milujeme devadesátky.
2: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: jedno hudební eso za druhým. Posloucháte Rádio Hana, Procházku pamětí, tedy best of z jednoho roku. Dneska 90. léta za námi. Se dnes stavili třeba Jennifer Lopez, také Černasky Lubega a Britney Spears, Holky nebo Backstreet Boys a další a další. A cílovou pásku protneme s Gigim. My se vracíme do roku, kdy tento italský diskotékový mák předělává 80-kovou pecku The Riddle v originále Nick Gershon. No a právě Nick nedávno přiznal jednu fascinující věc, něco, co jsme o skladbě The Riddle nevěděli. Řekneme si to už za chvilku, dobře? The Riddle znamená v překladu hádanka. A odpověď na hádanku, do kterého roku se vracíme, v Procházce paměti Rádia Hana posíláme právě teď.
1: Rádio Hana a Procházka paměti. Dnes je to rok 1999.

0: Tohle jsou největší hudební poklady z 90. let v procházce paměti Rádia Hana. 9.54, Martina Kvítko, hezké dopoledne, ahoj.
1: Zdravím všechny, krásné dopoledne s dnešní procházkou paměti. A víš co, Lukáši, jdi mi k šípku. Ale takhle by to prostě nezilo, tak ostře, jak to bylo v těch kolíškách. Jdi mi k šípku.
0: Ano, přesně tak. Pojďme si říct, o čem se vlastně právě teď s Kvítkem bavíme, pokud se neladili až právě teď. Vracíme se za filmem Pelíšky. Tahle hláška legendární.
2: Je? Víš co, Sašo, jdi do prd...
3: Prosím.
2: Jdi do prd...
0: Takže dneska v procházce paměti Rádia Hana Richard Tesařík, Pelíšky, a vy si říkáte, co vlastně mají společného Richard a Pelíšky. My jsme to doteď nevěděli, se přiznám, já jsem to nevěděl, ale chci tě, Martě, moc poděkovat, protože tuhle informaci si do dnešního scénáře dala ty, je to pravda, je to naše týmová práce, no tak pověz.
1: Povídám, že vlastně Richard Tesařík, ona to byla velká náhoda, v podstatě šel tak trošku okolo, když se točili Pelíšky a říká Honzovi Hřebejkovi, jak to, že v tom nehraju a něco, nějakou roličku tam nakonec samozřejmě získal, hrál tam toho sovětského důstojníka, ale hlavně zakomponovali do scénáře tuhle tu hlášku, kterou údajně skutečně Richard na základce řekl svému tělocvikářovi, ano, který nebyl úplně v jeho oblibě, takže Richard Tesařík ho poslal, tedy slušně řečeno, ano, k šípku. A tahle ta hláška, která už zlidověla, tak je prostě od Richarda Tesaříka.
2: Ano. Víš co, Sašo, jdi do prd...
3: Prosím.
0: No ale pozor, ještě musíme říct jednu důležitou věc, to, co nám hraje právě teď, tak to je Gigi D'Agostino, The Riddle, verze z roku, do kterého se vracíme, ale originál je samozřejmě někde jinde, úplně zkouška pro tebe, kdo zpívá ten originál, víš to?
1: Tak to já vím, je to Nick Kershaw a přesně taky vím, že je to rok 1984, ale pojď se se mnou teďka hádat, pojď mi.
0: Ne, já ti řeknu jednu zajímavost taky. Nick Kershaw se přiznal, že melodii složil asi za čtvrt hodiny, ale místo hotového textu do téhleté skladby nasázel prý jenom provizorní slova, která se prostě jenom dobře rýmovala. A víš, co znamená v překladu The Riddle?
1: Hádanka, to vím.
0: Ty jsi neuvěřitelná. Tak jsi jako, to do teďka.
1: Pojďme si, hele. Pořád se něco učíš, Lukáši, já jsem velice ráda, že je to taková lekce pro tebe, ta procházka paměti a zábava a historie a poučení a vzpomínky a tak to nějak mícháme dohromady.
0: Neuč orla létat a květinu rozkvétat, dnes jsme se vrátili do roku...
1: 1999.
4: Hit za hitem, hit za hitem.
0: A prčíme dál. S 10. hodinou na vlnách Rádia Hana, Martina Kvítko, Ronan Keaton, když už Kvítko, tak je flá.

0: Vy a Radio Haná patří k sobě i v pondělí dopoledne. Nové zprávy má Tomáš Gottwald v 9.57.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Zprávy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Bezpečí pro cyklisty v Olomouci, kteří pojedou mezi Slavonínem a Nedvězím. Město tu postaví cyklostezku. Nová téměř 2 kilometry dlouhá trasa odvede cyklisty z Rušné silnice a má být hotová příští rok v květnu, informuje město. Zesnul jeden z prvních českých fotbalistů, který se výrazně prosadil v Anglii. Ve věku 64 let zemřel bývalý reprezentační brankář Luděk Mikloško. Bojoval s rakovinou. Rodák z Prostějova působil v Anglii ve West Hamu a v Queen's Park Rangers. Zlepší se nám parkování v Hranicích na Zborovské ulici. Město se pustilo do opravy parkoviště Sparta za skoro 7 milionů korun. Nová plocha se vsakovacím povrchem nabídne 64 míst. Hotovo má být do konce listopadu.
5: Hlas lidu.
4: Kdyby se v září konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval mezi voliči průzkum STEM. Vyhrálo by hnutí ANO se ziskem přes 31% hlasů. S odstupem druhé by bylo hnutí STAN s téměř 15%, pak ODS se skoro 13% a do sněmovny by se dostalo ještě SPD se skoro 8% a Piráti s více než 7%.
2: Sport.
4: Lukostřelkyně Marie Horáčková je v čele světové elity. Vyhrála finále světového poháru v lukostřelbě v Mexiku. Kvalifikovala se do něj poprvé v kariéře. Mistryně světa z roku 2023 porazila na turnaji pro 8 nejlepších závodnic sezóny dvě domácí soupeřky a v rozhodujícím souboji Němku Bauerovou. Gratulujeme.

0: počasí.
1: Je tu další školní den a když naše děti ve školách ve výtvarce kreslí dešťovou kapku, většinou má tvar slzy. Je to tak ale i ve skutečnosti? Odpověď už za chvilku. Víme, jak bude, dešťové kapky bychom dnes vidět mohli, čekáme přehánky, oblačno anebo zataženo, denní teploty 15 až 19. Zítra slunečno, jasno anebo skoro jasno, teploty 22 stupňů Celsia. Předběžně i ve středu a ve čtvrtek oblačno anebo polojasno, ve středu teploty kolem 24, ve čtvrtek kolem 16 až 19 stupňů a v pátek má být většinou kolem 20 stupňů Celsia a pod mrakem. A teď zpátky na začátek naší předpovědi. Má dešťová kapka opravdu tvar slzy? Nemá. Malé kapky jsou téměř kulaté, větší se při pádu odporem vzduchu splošťují ze spodu, takže dešťové slzičky patří opravdu maximálně na papír do výtvarky.
0: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
1: Bouračka u Mohelnice, taky na Šumpersku a policie u Olomouce nebo v Bystřici pod Hostýnem. Víme, jak se jezdí tady v pondělí dopoledne. Bouračka mezi Mohelnicí a Zábřehem, pozor před Libivou u zdejšího hřbitova. Kivadlový provoz je pak na Šumpersku v Bludově kvůli nehodě na Lázeňské. Policie hlídkuje na 290. kilometru dálnice z Olomouce na Lipník u Velkého újezdu, také ve Vyškově na Brněnské nebo v Bystřici pod Hostýnem na Holešovské u zdejší hasičárny. Jedeme s vámi.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.

0: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: máme celý region, ať pro vás taky najdeme ty nejlepší akce. Víc si povíme ještě v téhleté hodině, tak rozhodně zůstaňte s námi. Hezké dopoledne.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD

0: Fakt.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
3: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
4: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
3: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
3: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
6: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
5: A navíc?
6: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
13: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
14: Tohle je Rádio Hana.

0: výročního Terminátora, den zúčtování. Ano, je to ta obnovená premiéra po 35 letech. A s rádiem Hana zveme taky na laskavý festival. Ten bude v sobotu v Křelově na Fortu. Zaspívá nám tady třeba Voxel s cymbálovkou a nebo taky nevidomá Romča Maříková, kterou jsme mimochodem jako hosta měli taky na nedělním Radiotalentu. Jinak na laskavém festivalu bude taky divadlo Tramtárie, nejrůznější přednášky, pohybová a tvořivá zóna, takže se opravdu máme na co těšit v sobotu v Křelově na laskavém festivalu.
1: Rádio Hana.
2: S námi Vítek, kam vyrazit.
3: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

0: Rádio Hana.
1: Úspěšná akce Prostě piknik, prostějovská komunitní snídaně se pro velký zájem uskuteční i na podzim. Víc nám prozradí primátor Prostějova František Jura.
2: Podzimní Prostě piknik se bude konat v neděli 20. září od 9 hodin do 12 hodin ve Smetanových sadech. Moc se těším a věřím, že si návštěvníci užijí nejen dobré jídlo, ale také příjemnou atmosféru. Každý si může přinést vlastní snídaní, ale kdo dorazí bez vlastních zásob, nemusí mít obavy. Občerstvení připraví partneři akce. V nabídce budou například míchaná vajíčka, lívance, krupicová kaše, káva, domácí limonády nebo prosecco. Připraveny budou také hry, soutěže, skákací had pro děti a hudební doprovod. Na programu bude také cvičení tabata pro dospělé a protahovací cvičení pro děti. Rodiče si tak mohou v klidu dát snídani a děti se rozhodně nebudou nudit. Všechny vás zveme 20. září do prostějovských Smetanových sadů.
1: Říká primátor Prostějova František Jura. Děkujeme.
3: Zářijové novinky Rádia Hana.
4: Italské léto má dohráno.
3: Stovkám z vás jsme rozdali italskou kávu,
4: těstoviny
3: i sýry.
4: A hlavní výhra?
3: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
5: Zdravím Rádio Hana. Vyhrála pobyt. Strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
4: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
3: A teď otázka.
4: Co dostáváte k svátku?
3: Kytku?
4: Bonbonieru?
3: Kafe?
4: Dobře.
3: Ale my na to jdeme jinak.
4: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
3: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
4: A víte, co nám dělá největší radost?
3: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
4: Skyrock
3: a

0: Takové jsou zářijové novinky Rádia Haná.
1: Přijďte přivítat podzim do zahradnického centra Marciánovi v Kostelci na Hané. Tuto neděli program plný podzimní pohody, tvořivé dílny, dýně, špekáčky a malování na obličej. Více na Facebooku Zahradnické centrum Marciánovi.
2: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a automrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
7: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na 2 dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
8: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
9: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
10: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 km. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
11: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
12: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
13: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
14: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
15: Rádio Haná.
16: Nejlepší hudební výběr.
17: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy, jdeme na to. Obří investice dokončuje Univerzita Palackého Olomouc. Brzy bude hotová nová budova Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd v Hněvotnické ulici za 640 milionů korun. Její specialitou bude mimo jiné simulátor pro mediky, píše o tom i dnes.cz. Právnická fakulta v Olomouci finišuje s rozsáhlou rekonstrukcí budovy A za 120 milionů korun na třídě 17. listopadu. Studenti práv se do opravených prostor vrátí po slavnostním otevření chystaném na prosinec.
2: Prostějov aktuálně.
3: Jdeme do okolí Prostějova. Renovací prošla přední zeď hřbitova v Krasicích. Získala původní žluto-okrovou barvu. Má i nový okapový chodníček ze štěrku, který zdivo do budoucna ochrání před deštěm a vlhkostí, informuje město Prostějov. Představte si, že v Česku je přes 7000 různě chemicky znečištěných míst. Ukazují to data evidence kontaminovaných lokalit. Nejen vyčištění, ale už jen prověření každého místa by bylo nákladné. Průzkum takové lokace vyjde na asi 5 milionů korun, píše o tom ČTK.
1: Sport.
3: Jubilejní týden v čele deblového žebříčku WTA pro tenistku Katku Siniakovou. Po triumfu na US Open slaví dvoustý týden na světovém vrcholu. V historickém pořadí je na druhém místě za Martinou Navrátilovou, která byla světovou deblovou jedničkou 237 týdnů.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude, víme, že tento týden by to mělo být hodně proměnlivé, nahoru dolů. Takže nachystáme deštníky, ale můžou se hodit i sluneční brýle. Konkrétně dneska budeme mít na Moravě většinou polojasno a k tomu maximálně 20 stupňů, zítra 23, ovšem pozor, výhledově ve středu prý naměříme ještě letních 25 až 27 stupňů.
5: Bolí vás koleno? Vraťte se zpátky do pohybu. Nemocnice Agel Prostějov nabízí robotickou operaci s milimetrovou přesností. Dejte svému kolenu nový začátek.
1: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci se dokončují práce na třídě Svobody, ještě je to rozkopané kolem těch nových semaforů u soudu. Jinak opravy na silnici hlásí taky Chomoutov, konkrétně na Dalimilově a na Štěpánovské. A policejní hlídku máme hlášenou na D1, kousek od sjezdu na Kojetín a taky na exitu Ivanovice na Hané. Tak dál, držte pevně volant i naši vlnu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Máme za sebou víkend, posloucháte Hanou, máme za sebou taky spoustu víkendových akcí, ať už to byla s rádiem Haná Olomoucká, koloběžky Adam, dožínky v náměšti, anebo Guláš Fest v Bouňovicích. No a máme za sebou také radiotalent Olomouckého kraje a ten už má taky svého vítěze. Mimochodem finále se konalo v Přerově a cenu poroty si odváží slovenská kapela Jinými slovami. Kromě titulu chlapci získávají taky hlavní výhru, což je promo balíček v hodnotě 250 tisíc. Ten jim určitě pomůže s natočením nového singlu a také klipu. No a pak je třeba budeme hrát i tady u nás na Hané. Takže Jinými slovami, chlapci, gratulujeme a přejeme, ať se daří. Za chvilku hrajeme dál, ten nejlepší hudební výběr bude Ingrid a nebo Xindl X.
1: Radio Haná.
2: Jsme online na radiohana.cz.

0: Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz. Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
1: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
2: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajeme.
1: V Olomouci se představí Sparta Praha, tuto středu od 18 hodin.
2: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, Jakub Orsava, útočník HC Olomouc.
1: Buďme u toho všetci spolu.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong, domov na prvním místě.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
6: Radio Haná.
7: Nejlepší hudební výběr.

0: Naše uši jsou v pohodě. S rádiem Hana si užíváme ten nejlepší hudební výběr. Teď jsou to Roxetti, za chvilku taky Hradečci anebo Bruno Mars. Ale co naše oči, jak se o ně staráme, kam my vlastně pořád koukáme.
1: Rádio Hana, životní styl.
2: Díky, že posloucháte. Čučíte doma nebo v práci, často do počítače anebo do telefonu a znáte pravidlo 20-20-20? Pojďme si ho představit. Sedíte teď u počítače nebo máte mobil v ruce? Super, to se nám hodí. Tak na chvilku se na něj nedívejte, mrkněte z okna a najděte strom, dům nebo nějakou pěknou sousedku. Ideálně, jak jsou minimálně 6 metrů daleko. Gratulujeme! Právě jste vyzkoušeli pravidlo 20-20-20 a teď si to pojďme vysvětlit. Abychom našim očím dopřáli komfort, po každých 20 minutách u displeje nebo monitoru se na 20 sekund zadívejme na něco vzdáleného 20 stop, tedy zhruba 6 metrů. Má to jednoduchý důvod. Při dlouhém koukání na blízko je zaostřovací systém očí pořád v práci. Pohled do dálky mu dopřeje krátkou pauzu. U obrazovky navíc méně mrkáme, takže oči nám mohou vysychat a mohou nás pálit. Takhle funguje pravidlo 20-20-20. Tedy každých 20 minut 20 vteřin pohled na něco, co je vzdáleného alespoň 20 stop, tedy 6 metrů. Takže když vás šéf přistihne, jak se v práci koukáte z okna, tak ne, vy se neflákáte, vy jen dodržujete oční hygienu.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí.

0: výsledky našeho letošního radiotalentu oficiálně už za chvilku a po 12. hodině na Hané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Určitě bude Falco. Taky Alex Warren. Nebo skupina Mirai.
2: A i když přesto všechno tě mám rád.
0: Zprávy, počasí, doprava, máme všechno. Rádio Hana, teď je 11.56.
3: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

0: Vítejte u dalších zpráv. Olomoucká krajská kriminálka v Prostějově. Od rána kriminalisté prověřují podezřelé úmrtí staršího muže, který byl nalezen bez známek života v parku v Kolářových sadech v Prostějově. Příčinu úmrtí má pomoci objasnit soudní pitva. Dále to sledujeme.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Nový radiotalent Olomouckého kraje 2026. Vítězství v hudební soutěži vybojovala ve finále v Přerově kapela Inými slovami. Slovenská poproková formace okouzlila odbornou porotu chytlavými melodiemi a autentickými texty.
2: Zver je tak studený, tak komu uveríš, o to už dávno nemám strach.
0: Kapela Inými slovami si vítězstvím soutěže Radiotalent Olomouckého kraje zajistila promobalík v hodnotě 250 tisíc korun, který jí pomůže s natočením singlu či klipu v profi studiu Ta muzika a další výhody. Soutěž Radiotalent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje. Cena plynu v Evropě vyšplhala na několikaleté maximum. Pro evropský trh přesáhla hranici 84 eur za megawatt hodinu a je tak nejvýše od konce roku 2022, píší novinky.cz. Za výrazný nárůst ceny mohou výpadky dodávek z Blízkého východu.
1: Sport.
0: A ještě se podíváme na volejbal. Podně volná jde znovu do akce na mistrovství Evropy naše reprezentace. Od 16 hodin vyzvou čeští volejbalisté v italské Modeně Slovensko. Situace ve skupině řadí naše volejbalisty do role favoritů. Uvidíme, zda roli potvrdí.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude, tento týden nás prý čeká skoro podzimní počasí, ale ve středu ještě zažijeme letních 25 stupňů. Jinak dneska na Moravě budeme mít dál většinou polojasno, opravdu jen ojediněle, to bude s nějakou tou přeháňkou, k tomu teploty nejčastěji do 20, zítra to pak malinko povyskočí a bude zhruba 23 stupňů.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že nehoda se dořešuje v Olomouci na Tovární, kousek od té hodolanské křižovatky. Bouráme taky ve Šternberku na ulici ČSA nebo na Prostějovsku. Tady je to na silnici Kostelec Hluchov. Je to srážka dvou osobáků. Tak hlavně jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: voňavý oběd. A pozor, je tady ještě něco, kde voní čerstvé pečivo a hraje ten nejlepší hudební výběr. No tak tam je hlídka Rádia Hana. Tento týden od úterý do čtvrtka můžeme se potkat hned na několika místech Olomouci s naší koláčkovou hlídkou. Kdyby něco, další informace určitě najdeme na našem webu radiohana.cz.
1: Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
4: Melsoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
5: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
14: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
2: Tohle je Rádio Hana.

0: chvilku po půl jedné, posíláme ještě další song, bude Joshua Caddison a pak se podíváme do našeho dnešního kalendária.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je pondělí 14. září. Tak schválně, co jste dnes snídali? Koblihu? Super, na začátek týdne ideálka. Na dnešek připadá Národní den koblihy s krémem. A teď poznávačka. Kdo slaví 81. narozeniny, poznáváte?
2: Prvně vyjedeme s novou rubrikou nazvanou Okénko pro talenty. Zahájíme s bruslovou anketu, no a samozřejmě uvidíte nové soutěžní písničky.
1: Jasně, pan Jaroslav Uhlíř, tohle byla ukázka z 80. hit Šarády, vše nejlepší. Na rozky má také Iva se sitcomu Comeback, tedy herečka Kristýna Lejchtová, a slaví i filmový producent, režisér a kaskadér Petr Jákl. A kdo má svátek? Všechny Radky. Holky, tak, koblihu do ruky, repráky na hlas, protože teď už je řada na vás. Tady je od našeho rádia pro vás sváteční hymna.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým v.cz.
5: Padá hvězda. Něco si přej?
6: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne. Ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
7: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
6: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí. Jo, a ještě tu padají na podzim jablka. Nášnet.org.
8: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
9: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
10: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
9: A navíc?
10: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
11: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
12: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
11: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
12: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
13: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
14: Rádio Haná.
15: Olomouc, Bruntál a Vyškov.
16: Nejlepší hudební výběr.

0: mají nové bydlení, anebo že budeme mít možná novou cyklostezku na Kroměřížsku. A na Hané po 13. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba DJ Bobo. Taky Jana Kirchner.
2: Ležíš so mnou na perách.
0: Nebo Taylor Swift. Tohle je Rádio Hana a teď je 12.57.
3: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic.cz.

0: Neseme další várku informací. Papoušci v olomoucké zoo bydlí v novém. Zahrada po roce prací skončila rekonstrukci voliér papoušků na své vrstevnicové cestě. Ptáci v nich mají přírodní prostředí a ve voliérách při návštěvě zoo najdeme nové vzácné druhy.
1: Přerov aktuálně.
0: Přerovské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme ho na ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování ve městě i třeba hlášení poruch ve městě nebo získáme informace o technických službách. Dál ubývá obyvatel v Olomouckém kraji. Počet v prvním pololetí klesl téměř o tisícovku na cirka 630 500 osob. Za pokles může přirozený úbytek, více lidí zemřelo, než se narodilo a chybějící čísla nevynahradili ani lidé, kteří se do Olomouckého kraje přistěhovali. Nová cyklostezka může propojit Kroměříž a obec Zdounky. Zástupci obcí na trase se shodli na vzniku studie, která přijde asi na 250 000 korun. Náklady si jednotlivé obce rozdělí.
2: Studie bude prvním krokem k budoucí realizaci cyklostezky, která by nabídla obyvatelům Kroměříže a místních částí města další možnosti projízdu na kole a cyklistům i chodcům z Drahlova by umožnila bezpečný pohyb až do Kroměříže. Studie bude obsahovat přesný návrh trasy, která by měla vést podél železniční trati Kroměříž-Zborovice.
0: Vysvětlil místostarosta Kroměříže Karel Holík. Sport. Nové naděje hledá hokejový svaz. Ve 153 klubech v celé České republice se uskuteční příští týden další ročník náboru pro malé hokejisty a hokejistky ve věku 4 až 10 let. Týden hokeje. Loni si vyzkoušelo hokej přes 7 000 dětí. Podrobnosti na webu pojdehrathokej.cz.
1: Počasí. Víme, jak bude, letních 25 až 27 stupňů, ale to až ve středu. Dneska maximálně 20, zítra 23. A my jsme možná asi něco prošvihli. Dneska popolední měsíc zakryl Venuši. Jasná planeta na chvíli doslova zmizela uprostřed denní oblohy. Teď už je zase vidět. Jinak na Moravě taky vidíme mraky, dál se totiž počítá s proměnlivou oblačností a odpoledne se ojediněle můžou vyskytnout i nějaké ty přehánky.
3: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
1: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, je to naše blesková doprava. Policejní hlídku hlásíte na dálnici D35 Olomouc-Mohelnice na exitu Křelov a nehodu dvou osobáků ještě dořešujeme na Prostějovsku na silnici Kostelec-Hluchov. Tak si užívejte jízdu s naším rádiem a nikam se zbytečně nežeňte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Tak je tady pondělí odpoledne, s námi i kapela Him. Join me, díky moc, že posloucháte. Za chvilku posíláme další muziku, bude třeba Phil Collins nebo Taylor Swift. S námi taky víte, co se děje. Olomoucký letňák zve tento týden na animák Toy Story, příběh hraček, takže to bude taková vzpomínka už tento čtvrtek. No a pozor, noc literatury proběhne v městské knihovně v Přerově a to bude v pátek 18. září.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
6: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Titon.
7: Luka od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
10: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Jason, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
11: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
12: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
12: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Rádio Hana.
15: Nejlepší

0: se taky spojíme s naším dnešním hostem. V pondělí je to pravidelně vždycky náš rádiový astrolog. Tak rozhodně zůstaňte s námi, ať víte, jestli nám hvězdy budou nakloněny.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Je tu nový týden a náš oblíbený host, astrolog Tonda Baudyš. Ahoj, jak podle hvězd vypadají následující dny?
3: Ahoj, Luky, ale srdečně zdravím tebe i posluchače. Zvlášť to, no, každý týden se děje něco. Tenhle začíná dobře, takovou jako čistou pracovní energii, ale zároveň se tam točí určité takové jako citové vyděračství, jo, možná i v souvislosti jako s intimním životem, různé jako požadavky a obrany a chcem, nechcem, tak to dělá Venuše kvadrat Pluto, hlásím. Je tam čtvrtek, pátek, taková trochu jako prekérka, jako když komunikace drhne, jo, jako když lidi si něco říkají, ale spíš si to jako otloukají o hlavu a vlastně to jako nechtějí slyšet, no. Tak to se omlouvám, že jsou takový zprávy. Asi už jsem tady měli třeba jako veselější, no, ale víkend snad by mohl být normální a zejména v neděli si myslím, že se lidi jako nakonec domluví.
2: Říká náš astrolog Tonda Baudyš, tento týden zpočátku čistá pracovní energie, v kanclu, dílně i ve skladu nám to půjde, ale bacha na citové vyděrače, které podporuje Venuše a Pluto. A koncem týdne si musíme víc dát záležet na komunikaci a více si vycházet vzájemně vstříc. Všechno dobře pak dopadne o víkendu. I to jsme slyšeli od Tondy. Děkujeme za informace, za tvůj čas. Hezký den.
3: Srdečně zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
5: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme se v Olomouci a velmi se na nás těším.
4: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné

0: mu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
1: Přijďte přivítat podzim do Zahradnického centra Marciánovi v Kostelci na Hané. Tuto neděli program plný podzimní pohody, tvořivé dílny, dýně, špekáčky a malování na obličej. Více na Facebooku Zahradnické centrum Marciánovi.
2: Léto ještě nekončí. Ve vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
3: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
4: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
5: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
6: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
7: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
8: Rádio Hana.

0: Tady u nás na Hané pro vás máme všechno, ať už je to ten nejlepší hudební výběr, nebo třeba taky nejlepší zábava, o kterou se staráme i na našem rádiovém Facebooku, kde se snažíte prozradit svůj věk a nenapsat přitom žádné číslo, tak posluchačka Dagmar to třeba vyřešila celkem lišácky. Ha, kolik mám let, to snad neví ani moje děti. Takže Dagmar je úžasná mystifikátorka. Teď už kolegyně Majda, ahoj, dobré odpoledne.
1: Ahoj, ahoj.
0: O které já můžu prozradit, aniž bych řekla to číslo, ten věk, že plnoletá už seš.
1: To jsem.
0: Jako občanku už máme, plnoletí jsme. A teďka, kdybys měla říct, kolik ti je, aniž bys použila tu číslovku, nějakou nápovědu?
1: Hele, fakt dobře se mi pamatuje můj věk, protože jsou to většinu času poslední číslice v roce, který se píše zrovna momentálně teď.
0: To znamená. Takže je to fakt to, co je teďka jako letos v tom roce, jo?
1: No.
0: Ty poslední dvě. Jo, takže ty jsi narodila v takovém tom nejkulatějším roce,
1: ano,
0: Y2K,
1: to
0: co vlastně může existovat. Přelom, dobře. Tak to jsme si spočítali. Ano, matematický úkol pokračuje. Tak já třeba hledám nějaké stejné ročníky. Chago Bello, Pergnerka, Robbie Williams nebo Leonardo DiCaprio. Si myslím, že třeba jsem ve společnosti jako v dobré.
1: Tak parádní společnost.
0: Perfektní, ale už je to fakt dávno. Takže po 14. hodině na Hané určitě. Hit za

0: U 64 let zemřel bývalý reprezentační brankář Luděk Mikloško. Bojoval s rakovinou. Rodák z Prostějova působil v Anglii ve West Hamu a v Queen's Park Rangers. Zlepší se nám parkování v Hranicích na Zborovské ulici. Město se pustilo do opravy parkoviště Sparta za skoro 7 milionů korun. Nová plocha se vsakovacím povrchem nabídne 64 míst. Hotovo má být do konce listopadu.
1: Hlas lidu.
0: Kdyby se v září konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval mezi voliči průzkum STEM. Vyhrálo by hnutí ANO se ziskem přes 31% hlasů. S odstupem druhé by bylo hnutí STAN s téměř 15%, pak ODS se skoro 13% a do sněmovny by se dostalo ještě SPD se skoro 8% a Piráti s více než 7%.
1: Sport.
0: Lukostřelkyně Maria Horáčková je v čele světové elity. Vyhrála finále světového poháru v lukostřelbě v Mexiku. Kvalifikovala se do něj poprvé v kariéře. Mistryně světa z roku 2023 porazila na turnaji pro 8 nejlepších závodnic sezóny dvě domácí soupeřky a v rozhodujícím souboji Němku Bauerovou. Gratulujeme.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Víme, že tento týden by to mělo být hodně proměnlivé. Nahoru dolů. Takže nachystáme deštníky, ale můžou se hodit i sluneční brýle. Konkrétně dneska budeme mít na Moravě většinou polojasno a k tomu maximálně 20 stupňů. Zítra 23, ovšem pozor, výhledově ve středu prý naměříme ještě letních 25 až 27 stupňů.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady a díky jim, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Přerovské, kde je mimochodem i radar, co nám měří 50. Hlídka je také v Šumperku na ulici generála Krátkého anebo v Rapotíně na Šumperské. Tak nohu z plynu a pohodovou jízdu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

Rádio Haná. Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh,

0: Posloucháte Rádio Haná. Máte dneska náročný den a v hlavě vám pořád běží, co všechno ještě musíte zvládnout. Udělejte si po práci malou odbočku na jedno rychlé popracovní kafíčko. Nemusí to být žádné hodinové vysedávání, stačí obyčejná půlhodinka s partnerem nebo kamarády. Prostě si na chvíli zastavíme, dáme si dobrou kávu a probereme, co přinesl den. Psychologové potvrzují, že tahle krátká pauza funguje jako skvělý přepínač. Pracovní stres necháme v kavárně a domů už přicházíme s čistou hlavou. Pro lepší náladu vám tady hrajeme nejlepší hudební výběr. Už za chvíli třeba Justin Timberlake.
1: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
2: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc? Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang

0: Jde znovu bouřit.
1: Tak to jsme my, vládci Hané. Srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajem.
0: V Olomouci se představí Sparta Praha. Tuto středu od 18 hodin.
1: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, jako Varsava, útočník HC Olomouc.
0: Buďme u toho všetci spolu. Tohle je Rádio

0: Na Rádiu Haná dohráli Kabáti jejich písnička Oni. Já jsem si o něj teď přečetla, že je to song, který je v recenzích označovaný jako tematicky nejdospělejší skladba kapely Kabát. Hrajeme vám nejlepší hudební výběr, tak vám ale rádi podáváme informace. Teď už je před námi přehled toho, o čem se píše u nás na Hané. Za 20 minut se pak můžeme těšit na zprávy, počasí a dopravu. Pondělní odpoledne si užíváme na Rádiu Haná.
1: O čem se píše?
2: Od nás už víte, že papoušci z olomoucké zoo mají nové bydlení. Jaké druhy ve voliéře uvidíme, o tom píše Report.cz. Zpěvák legendární kapely Nazaret míří do Šumperku. Jak potvrzuje šumperský rej.cz, bude to opravdu výjimečný koncert už tento pátek. A jsou tady taky kompletní výsledky našeho letošního radiotalentu, anebo i pozvánka za koláčkovou hlídkou. To a mnohem víc najdeme na webu radiohana.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
3: Víme, o čem se píše.
1: Radio Haná.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
6: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: Fitnessáci, pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
9: Luskni.cz.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
10: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
11: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
12: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
13: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
14: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
1: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: všude jinde tak jeleni v Řídi ještě nejsou, ale u nás. U nás už jeleni pořádně troubí a hrají. Ano, tohle byla kapela Jelen a jejich písnička Někde kolem. Písničky, se kterými se můžeme zabroukat v češtině, anglické pecky i hity prověřené lety, to jsme vám hráli, hrajeme a hrát budeme i po 15. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Těšíme se na Opět a Radeček, kteří se vloupají.

0: ani... Ano, ani u nás to nekončí, i my vám hrajeme nonstop. Tohle a mnohem více pro vás máme už po zprávách, ty vám posíláme dříve než ostatní ve 14 hodin a 55 minut. Tak jdeme na to.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic.cz.

0: Posloucháte zprávy, jdeme na to. Obří investice dokončuje Univerzita Palackého Olomouc. Brzy bude hotová nová budova Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd v Hněvotnické ulici za 640 milionů korun. Její specialitou bude mimo jiné simulátor pro mediky, píše o tom i dnes.cz. Právnická fakulta v Olomouci finišuje s rozsáhlou rekonstrukcí budovy A za 120 milionů korun na třídě 17. listopadu. Studenti práv se do opravených prostor vrátí po slavnostním otevření chystaném na prosinec.
1: Prostějov aktuálně.
0: Jdeme do okolí Prostějova. Renovací prošla přední zeď hřbitova v Krasicích. Získala původní žluto-okrovou barvu. Má i nový okapový chodníček ze štěrku, který zdivo do budoucna ochrání před deštěm a vlhkostí, informuje město Prostějov. Představte si, že v Česku je přes 7000 různě chemicky znečištěných míst. Ukazují to data evidence kontaminovaných lokalit. Nejen vyčištění, ale už jen prověření každého místa by bylo nákladné. Průzkum takové lokace vyjde na asi 5 milionů korun, píše o tom ČTK.
2: Sport.
0: A ještě se podíváme na volejbal. Podnivolna jde znovu do akce na mistrovství Evropy naše reprezentace. Od 16 hodin vyzvou čeští volejbalisté v italské Modeně Slovensko. Situace ve skupině řadí naše volejbalisty do role favoritů. Uvidíme, zda roli potvrdí.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Čekáme dál oblačno, na většině území se objeví přehánky. Vyloučit nemůžeme ani bouřky. Spadnout by nám mělo přibližně 1 až 6 mm srážek. Zítra nás pak ráno a dopoledne přivítají lokálně mlhy, přes den se pak ale očekává jasno až polojasno. Teploty se v úterý vyšplhají na 19 až 23 stupňů. Zítra by nám pršelo.

0: do svodidel. Na místě je policie, projíždíme se zvýšenou opatrností. Nehodu nám pak hlásíte taky na D48 na trase Bělotín Frýdek Místek na exitu Bělotín. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

Ladíte Rádio Haná. Jestli to tento týden plánujete výšku na kole, zítra má být parádní počasí, tak rovnou hoďte oko na světla a reflexní prvky. Dny už se přece jen krátí a podvečerní šero dokáže překvapit vteřinu od vteřiny. Když budete na silnici pořádně vidět, užijete si jízdu úplně bez stresu. Šťastnou cestu vám potom popřejeme z Rádia Haná a taky pohodový dojezd. No a pro ty, co je láká akce, ale na kolo se úplně necítí, tady už za 20 minut máme tipy, kam vyrazit, a to po vlastních nohách.

0: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS. .cz.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
6: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
7: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO Protivanov se nedostane. VPO.cz

0: které si nemůžeme nechat ujít. Pojďme se na ně mrknout.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: Moravské divadlo Olomouc má dnes v 19 hodin na programu kultovní komedii Koule. Je to příběh bývalé atletky Mileny, která bojuje s dopingovou minulostí. V hlavní roli nás pobaví úžasná Jana Postníková. Chystáme se taky na loučení s létem v lázních Slatinice aneb in Burčák a víno Veritas. Bude ochutnávka vín a burčáků, lázeňské speciality, cymbálovka a nebo třeba atrakce pro děti. Už v sobotu 19. září. Více informací najdeme na lázněslatinice.cz. Tak co, divadlo nebo loučení s létem? Co oslovilo vás?
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Haná.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem a mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky. Každý hrníček je originál. Muko. Dárek, který potěší každý den. Muko.cz.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhane. Více na elnersanace.cz.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kom.

0: Blašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu?

exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.

0: ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
2: Tady je Rádio Hana.

0: hodina je skoro tady, ať si Rádio Haná právě teď ladíte v autě cestou domů z práce, z dílny, z pohodlí domova nebo třeba z odpolední směny, jsme tady pro vás. Máme pro vás playlist, který nám tu teď šedivou oblohu pořádně rozzáří.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude třeba Harry Styles.

0: lidi, všichni nám budou dělat společnost po 16. hodině. Teď už vám posíláme naše zprávy s Tomem Gottwaldem. Je 15 hodin a 56 minut.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz

0: Neseme další várko informací. Papoušci v olomoucké zoo bydlí v novém. Zahrada po roce prací skončila rekonstrukci voliér papoušků na své vrstevnicové cestě. Ptáci v nich mají přírodní prostředí a ve voliérách při návštěvě zoo najdeme nové vzácné druhy.
1: Přerov aktuálně.
0: Přerovské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme ho na ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování ve městě i třeba hlášení poruch ve městě nebo získáme informace o technických službách. Dál ubývá obyvatel v Olomouckém kraji. Počet v prvním pololetí klesl téměř o tisícovku na cirka 630 500 osob. Za pokles může přirozený úbytek, více lidí zemřelo, než se narodilo a chybějící čísla nevynahradili ani lidé, kteří se do Olomouckého kraje přistěhovali. Nová cyklostezka může propojit Kroměříž a obec z Donky. Zástupci obcí na trase se shodli na vzniku studie, která přijde asi na 250 000 korun. Náklady si jednotlivé obce rozdělí.
2: Studie bude prvním krokem k budoucí realizaci

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 7 minut. Po něm vykoukne měsíc, který nám právě přibývá ponovu. Pokud rádi sledujete úplněk, další nás čeká za 12 dní. V noci na zítřek čekáme polojasno až jasno, postupně se vytvoří mlhy a nízká oblačnost. Teploty nám spadnou až k 8 stupňům, v údolích můžeme naměřit i jen 5. Foukat nám bude jen slabý větřík.
0: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady. Pomalu se nám blíží doba, kdy lidi jezdí z práce a tak se nám to v některých olomouckých ulicích trochu štosuje. Konkrétně ve Chválkovické, Pavlovické, Sokolovské, Pasterově, Dobrovského, Ferstrově nebo třeba Velkomoravské. Zdržení nám hlásíte taky v Kojetíně v ulici Masarykovo náměstí. Stojí to taky na trase mezi Bystřicí pod Hostýnem do Bílavska. Tady to může být i na 21 minut. Připomínáme taky nehodu na D1 na trase Ostrava-Přerov na exitu Bělotín. Opatrně bychom tudy měli projíždět až do 6:45. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Hudební výběr.

0: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Máme Rádio Hana, taky vám doma botník praská ve švech. Přechodné období je v tomhle zrádné. V pondělí ještě vytáhneme sandály a ve středu už saháme po kotníkových botách. Jestli se dneska chystáte udělat v předsíni trochu místa, super trik je letní boty před uklizením rovnou vyčistit a ošetřit. Na jaře pak vyndáme jako nové a ušetříme si třeba raní zmatky, když je chceme vytáhnout těsně předtím, než odcházíme do práce. My vám k tomu čištění zahrajeme nejlepší hudební výběr, ať nám to jde pěkně od ruky. Za chvíli třeba Nile Horan nebo Hadway.
1: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
2: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální

0: Vlnka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyotu Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
5: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.

0: I v pondělí je tady s vámi Rádio Hana. Taky vám doma botník praská ve švech, o tom jsme se bavili před 20 minutami a teď už se mrkneme na další styl a další radu, co si můžeme tak hezky vyřešit. Rádio Hana a před chvílí nám dohrálo Savage Garden po půl páté. Jsme tady s vámi i v pracovní pondělí. Znáte to, odcházíte z práce a máte pocit, že jsou vaše oči možná ještě trochu unavenější než vy sami. No, náš kolega Lukáš tady to často taky řešil a tak se rozhodl, že zjistí, co se s tím dá dělat.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Díky, že posloucháte. Čučíte doma nebo v práci často do počítače anebo do telefonu a znáte pravidlo 20-20-20? Pojďme si ho představit. Sedíte teď u počítače nebo máte mobil v ruce? Super, to se nám hodí. Tak na chvilku se na něj nedívejte, mrkněte z okna a najděte strom, dům nebo nějakou pěknou sousedku. Ideálně, jak jsou minimálně 6 metrů daleko. Gratulujeme! Právě jste vyzkoušeli pravidlo 20-20-20 a teď si to pojďme vysvětlit. Abychom našim očím dopřáli komfort, po každých 20 minutách u displeje nebo monitoru se na 20 sekund zadívejme na něco vzdáleného 20 stop, tedy zhruba 6 metrů. Má to jednoduchý důvod. Při dlouhém koukání na blízko je zaostřovací systém očí pořád v práci. Pohled do dálky mu dopřeje krátkou pauzu. U obrazovky navíc méně mrkáme, takže oči nám mohou vysychat a mohou nás pálit. Takhle funguje pravidlo 20-20-20. Tedy každých 20 minut 20 vteřin pohled na něco, co je vzdáleného alespoň 20 stop, tedy 6 metrů. Takže když vás šéf přistihne, jak se v práci koukáte z okna, tak ne, vy se neflákáte, vy jen dodržujete oční hygienu.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí odpoledne. Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na 2 dny plné

0: hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
1: Přijďte přivítat podzim do Zahradnického centra Marciánovi v Kostelci na Hané. Tuto neděli program plný podzimní pohody, tvořivé dílny, dýně, špekáčky a malování na obličej. Více na Facebooku Zahradnické centrum Marciánovi.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
6: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
11: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
15: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajem.
14: V Olomouci se představí Sparta Praha tuto středu od 18 hodin.
15: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, Jakub Orsava, útočník HC Olomouc.
14: Buďme u toho všetci spolu.
16: Rádio Hana.
17: Přejeme

Rádio Hana Morandy nám připomněli rok 2008, ten refrén je takový taneční. My jsme rádi, když si s námi zatančíte. Hned po zprávách, počasí a dopravním přehledu pro vás budeme pokračovat v našem nejlepším hudebním výběru.

0: nezastavíme s Queenama. A těšit se můžeme třeba taky na Lady Gaga. I po 5. hodině s námi můžete protančit v Střevíce. Teď už ale slibované zprávy. Aktuální čas je 16 hodin a 56 minut.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
2: Bude 17 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Zprávy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Bezpečí pro cyklisty v Olomouci, kteří pojedou mezi Slavonínem a Nedvězím. Město tu postaví cyklostezku. Nová téměř 2 kilometry dlouhá trasa odvede cyklisty z Rušné silnice a má být hotová příští rok v květnu, informuje město. Zesnul jeden z prvních českých fotbalistů, který se výrazně prosadil v Anglii. Ve věku 64 let zemřel bývalý reprezentační brankář Luděk Mikloško. Bojoval s rakovinou. Rodák z Prostějova působil v Anglii ve West Hamu a v Queen's Park Rangers. Zlepší se nám parkování v Hranicích na Zborovské ulici. Město se pustilo do opravy parkoviště Sparta za skoro 7 milionů korun. Nová plocha se vsakovacím povrchem nabídne 64 míst. Hotovo má být do konce listopadu.
5: Hlas lidu.
4: Kdyby se v září konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval mezi voliči průzkum STEM. Vyhrálo by hnutí ANO se ziskem přes 31% hlasů. S odstupem druhé by bylo hnutí STAN s téměř 15%, pak ODS se skoro 13% a do sněmovny by se dostalo ještě SPD se skoro 8% a Piráti s více než 7%.
2: Sport.
4: Lukostřelkyně Maria Horáčková je v čele světové elity. Vyhrála finále světového poháru v lukostřelbě v Mexiku. Kvalifikovala se do něj poprvé v kariéře. Mistryně světa z roku 2023 porazila na turnaji pro 8 nejlepších závodnic sezóny 2 domácí soupeřky a v rozhodujícím souboji Němku Bauerovou. Gratulujeme.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Pilový semafor říká, že pro alergiky bude dobře. Míra ohrožení pylem ve vzduchu by měla být v celé republice nepatrná. To díky současnému nepříliš teplému počasí a občasným přeháňkám. Pršet by nám mohlo i teď v podvečer. V průběhu večera bude ale srážek i oblačnosti ubývat. V noci už pak žádné srážky neočekáváme. Stejně tak ani v úterý. To by nám mělo i pořádně vysvětnout sluníčko.
3: Poznejte

0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Stop me now, s vámi je Rádio Haná. Podzim, to jsou prostě kaštany. Jestli máte doma děti, pravděpodobně se vám v předsíni už teď hromadí zásoby. Pokud plánujete společné tvoření tradičních zvířátek z kaštanů, skvělým trikem je nechat čerstvě nazbírané kaštany den nebo dva proschnout. Nebudou tak kluzké a bude se s nimi s nás pracovat. Pak už ale stačí se jen rozhodnout, co z kaštanů poskládáte. Housenku, klasickou žirafu, ježka, nebo třeba ještě něco úplně jiného, no fantazii se meze nekladou. Nezapomeňte si k téhle tvořící chvilce pustit i naše rádio. Máme pro vás totiž další nejlepší hudební výběr. Za chvíli třeba Miraj a jeho Volám nebo Katy Perry.
1: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
3: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
2: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
4: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
6: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
7: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
6: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
7: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
6: Vstupenky na smsticket.cz.
7: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
8: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
9: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
8: A navíc?
9: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
10: Jsou dny dobré, lepší, a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší.

0: 20. září.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz

0: Velka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tady je rádio.

0: i s Miley Cyrus posloucháte Rádio Hana. Představte si, píše se rok 1993, je 14. září, stejně jako dnes, a hokejisté výjíždí na led vůbec prvního kola prvního ročníku české hokejové extraligy. A hádejte, kdo se tehdy stal mistrem. Ano, uhodli jste, byl to HC Olomouc. Další zajímavosti pro dnešní datum pro vás máme v našem kalendáři. Pojďme si spolu otevřít kalendář.
1: Rádio Hana, kalendárium. Je pondělí 14. září. Tak schválně, co jste dnes snídali? Koblihu? Super, na začátek týdne ideálka. Na dnešek připadá Národní den koblihy s krémem. A teď poznávačka. Kdo slaví 81. narozeniny, poznáváte?
2: Prvně vyjedeme s novou rubrikou nazvanou Okénko pro talenty. Zahájíme s bruslovou anketu, no a samozřejmě uvidíte nové soutěžní písničky.
1: Jasně, pan Jaroslav Uhlíř, tohle byla ukázka z 80. hit Šarády. Vše nejlepší. Narozky má také Iva se sitcomu Comeback, tedy herečka Kristýna Lejchtová, a slaví i filmový producent, režisér a kaskadér Petr Jákl. A kdo má svátek? Všechny Radky. Holky, tak, koblihu do ruky, repráky na hlas, protože teď už je řada na vás. Tady je od našeho rádia pro vás sváteční hymna.

0: Rádio Haná, kalendárium. Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
1: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divoký Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
2: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a automrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
7: Luskni CZ.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni CZ.
9: V Mžiku doručíme.
10: Představ

0: Plašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
2: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
3: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
4: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
7: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
8: Rádio Hana. Nejlepší houby.

0: Rádem Hana, trávíme čas i před 18. hodinou. Před námi už jsou zprávy, počasí a doprava. Tak pojďme na to.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u dalších zpráv. Olomoucká krajská kriminálka v Prostějově. Od pondělí kriminalisté prověřují podezřelé úmrtí staršího muže, který byl nalezen bez známek života v parku v Kolářových sadech v Prostějově. Příčinu úmrtí má pomoci objasnit soudní pitva. Vyšetřování pro vás sledujeme.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Nový radiotalent Olomouckého kraje 2026. Vítězství v hudební soutěži vybojovala ve finále v Přerově kapela Inými slovami. Slovenská poproková formace okouzlila odbornou porotu chytlavými melodiemi a autentickými texty.
4: Svět je tak studený, tak komu uveríš, o to už dávno nemám strach.
3: Kapela Inými slovami si vítězstvím soutěže Radiotalent Olomouckého kraje zajistila promobalík v hodnotě 250 tisíc korun, který jí pomůže s natočením singlu či klipu v profi studiu Ta muzika a další výhody. Soutěž Radiotalent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje. Cena plynu v Evropě vyšplhala na několika leté maximum. Pro evropský trh přesáhla hranici 84 eur za megawatt hodinu a je tak nejvýše od konce roku 2022, píší novinky.cz. Za výrazný nárůst ceny mohou výpadky dodávek z Blízkého východu.
1: Sport.
3: Jubilejní týden v čele deblového žebříčku WTA pro tenistku Katku Siniakovou. Po triumfu na US Open slaví 200. týden na světovém vrcholu. V historickém pořadí je na druhém místě za Martinou Navrátilovou, která byla světovou deblovou jedničkou 237 týdnů.
1: Počasí.

teploty by se nám mohly vyšplhat k 19 až 23 stupňům. Na horách budeme mít trochu chladněji, tam očekáváme 12 až 16. Vítr nám bude foukat jen slabý, biozátěž bude zítra na prvním, tedy nejlepším stupni. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Na cestě mezi Olomoucí a Krčmaní kus za odbočkou na Krygov si dáme pozor na bouračku se zraněním. Na místě jsou záchranné složky, projíždíme tudy opatrně. Dva osobáky se nám pak srazily v Holešově v ulici Masarykova. I tudy můžeme projet. Policejní hlídky na nás číhají na D35 na exitu Velký Újezd, v Otrokovicích v ulici Zlínská, v Hulíně v ulici Záhlenická, stojí taky v Přerově v ulici Hulínská. Přejeme vám pohodovou cestu. Rádio Hana.

0: Posloucháte Rádio Haná. Míváte náročný den a v hlavě vám pořád běží, co všechno ještě musíte zvládnout. Udělejte si po práci vždy takovou malou odbočku na jedno rychlé popracovní kafíčko. Nemusí to být žádné hodinové vysedávání, stačí obyčejná půlhodinka s partnerem nebo s kamarády. Prostě se na chvíli zastavíme, dáme si dobrou kávu a probereme, co přinesl den. Psychologové potvrzují, že právě tahle krátká pauza funguje jako skvělý přepínač. Pracovní stres necháme v kavárně a domů už přicházíme s čistou hlavou. Pro lepší náladu vám tady hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Jste s Rádiem Haná.
1: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
6: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajeme.
5: V Olomouci se představí Sparta Praha, tuto středu od 18 hodin.
6: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, Jakub Orsava, útočník HC Olomouc.
5: Buďme u toho všetci spolu.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57 Olomouc.
11: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
12: Rádio Haná.

0: zjistí, jaký týden nás čeká. My se pak do 20 minut mrkneme, jaké nás čeká počasí. Tak nás laďte dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Je tu nový týden a náš oblíbený host, astrolog Tonda Vaudyš. Ahoj, jak podle hvězd vypadají následující dny?
3: Ahoj, Luky, ale srdečně zdravím tebe i posluchače. Zvlášť to, no, každý týden se děje něco. Tenhle začíná dobře, takovou jako čistou pracovní energii, ale zároveň se tam točí určité takové jako citové vyděračství, jo, možná i v souvislosti jako s intimním životem, různé jako požadavky a obrany a chcem, nechcem, tak to dělá Venuše kvadrat Pluto, hlásím. Je tam čtvrtek, pátek, taková trochu jako prekérka, jako když komunikace drhne, jo, jako když lidi si něco říkají, ale spíš si to jako otloukají o hlavu a vlastně to jako nechtějí slyšet, no. Tak to se omlouvám, že jsou takový zprávy. Asi už jsem tady měl třeba jako veselější, no, ale víkend snad by mohl být normální a zejména v neděli si myslím, že se lidi jako nakonec domluví.
2: Říká náš astrolog Tonda Vaudyš, tento týden zpočátku čistá pracovní energie, v kanclu, dílně i ve skladu nám to půjde, ale bacha na citové vyděrače, které podporuje Venuše a Pluto. A koncem týdne si musíme víc dát záležet na komunikaci a více si vycházet vzájemně vstříc. Všechno dobře pak dopadne o víkendu. I to jsme slyšeli od Tondy. Děkujeme za informace, za tvůj čas. Hezký den.
3: Srdečně zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Přijďte přivítat podzim do zahradnického centra Marciánovi v Kostelci na Hané. Tuto neděli program plný podzimní pohody, tvořivé dílny, dýně, špekáčky a malování na obličej. Více na Facebooku Zahradnické centrum Marciánovi.
5: Padá hvězda. Něco si přej?
6: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne. Ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
7: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
6: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí.
8: Jo, a ještě tu padají na podzim jablka.
6: Nášnet.org.
9: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz
10: Léto ještě nekončí. Ve Vlast

0: kalendáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu. V Ardo

0: oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
2: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
3: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
4: Fitnessáci, pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
5: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
6: Rádio Hana.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 27 minut. Ráno nám ještě lokálně může výhled zakrývat mlha nebo nízká oblačnost. Přes den už pak ale čekáme skoro jasno až polojasno. Teplotní maxima se nám vyšplhají k 19 až 23 stupňům. Pokud se v úterý chystáme na hory, tam se rtuť teploměru dostane nejvýše k 16.

0: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana.
3: Olomouc, Boskovice, Blansko.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Ladíte Rádio Haná. Jestli tento týden plánujete výšku na kole, zítra má být parádní počasí, tak rovnou hoďte oko na světla a reflexní prvky. Dny už se přece jen krátí a podvečerní šero dokáže překvapit vteřinu od vteřiny. Když budete na silnici pořádně vidět, užijete si jízdu úplně bez stresu. Šťastnou cestu a pohodový dojezd, to vám přejeme z Rádia Haná. Už za 20 minut se taky mrkneme, o čem se píše.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Haná.
2: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Rádio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
4: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
6: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
9: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
10: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
11: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajem.
10: V Olomouci se představí Sparta Praha tuto středu od 18 hodin.
11: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, jako Varsava, útočník HC Olomouc.
10: Buďme u toho všetci spolu.
12: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
13: Co třeba na delfíny?
12: Do zoo?
13: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
12: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
13: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
1: Rádio Haná.
15: Loving can hurt.

0: Víme také, o čem se píše. Krátký přehled už pro vás proto teď má naše kolegyně Martina Kvítko.
1: O čem se píše?
2: Od nás už víte, že papoušci z olomoucké zoo mají nové bydlení. Jaké druhy ve voliéře uvidíme, o tom píše Report.cz. Zpěvák legendární kapely Nazaret míří do Šumperku. Jak potvrzuje šumperský rej.cz, bude to opravdu výjimečný koncert už tento pátek. A jsou tady taky kompletní výsledky našeho letošního radiotalentu, anebo i pozvánka za koláčkovou hlídkou. To a mnohem víc najdeme na webu radiohana.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
3: Víme, o čem se píše.
1: Radio Hana. Radio Hana.
3: Přejeme.

0: Milovníci osmdesátek, připravte se, teď je vaše chvíle. Na rádiu Hana startují osmdesátky v 8. Celá hodina toho nejlepšího, co nám tahle legendární hudební dekáda nadělila. Čekají nás Brian Ferry, Jennifer Rush, Johnny Hates Jazz, Wet Wet Wet nebo třeba Robin Beck. Zkrátka playlist, který bychom si na kazeťáku pouštěli pořád dokola, dokud by z toho nepraskla páska. Takže otáčejte volume doprava, protože tohle to bude jízda.
1: Rádio Hana.
2: Osmdesátky v 8.

0: Rádio Haná.
1: Přejeme večer na jedničku.
0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger, a má povolení vysílat.
2: Neznámí pachatelé potopili u řeckých ostrovů britskou špionážní loď. Na její palubě se nachází počítač na ovládání řízených střel. James Bond jej má zachránit, než padne do ruských rukou. Tak začíná další skvělá bondovka, jen pro tvé oči, tedy For Your Eyes Only, která je z roku 1981. Je to zároveň pátá bondovka Rogera Moora, který si vlastně zahrál v nejvíce bondovkách, a to v 7 dílech. Věděli jste například, že bondovka Jen pro tvé oči je první bondovkou, která vznikla podle povídek Jana Fleminga?
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Roger Moore byl v mládí aktivní voják a často se věnoval také charitativní činnosti a práci pro UNICEF. Britská královna mu udělila šlechtický titul a proto může používat titul Sir.
0: Bondovky na Hané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
2: Tady je zpěvačka z Glasgowa, držitelka cen Grammy, která často vystupuje také v dabingu. Tady je For Your Eyes Only z bondovky Jen pro tvé oči. Jen pro tvé uši si dej volume doprava.
0: Nejlepší bondovky všech dob. Poslou.

0: Gam v Olomouci na polední menu i večerní posezení. Do restaurace U Zlaté koule čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Rádio Hana.
6: Nejlepší hudební výběr.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: Sestavovat v hromadě CDček?
1: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
0: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
1: Hledat ztracené minidisky.
0: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
1: Ale vy jste dali přednost rádiu.

0: opravdové legendy. Lightning Seeds, Mariah Carey, Whitney Houston, Blondie, No Mercy, Sixpence, None the Richer nebo třeba Offspring. Prostě to nejlepší z 90. pěkně pohromadě. Tak si to pojďme společně užít a klidně si u toho připomeňme i své tehdejší taneční kráce.
1: Rádio Hana.
2: Milujeme 90.

0: celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádiu Hana.
1: Rádio Hana.
2: Chceš říct, že nebudeš chránit Rachel Maronovou jenom proto, že děláš show business?
3: Nedělám pro hvězdy.
2: Farmne, prosila mě, abych tě získal.
3: Dobře, přijdu, stačí. Podívám se, jak to vypadá.

0: Frank Farma? Rachel Maronová.
1: Ahoj.
2: Teší mě.
1: Nevypadáš jako osobní strážce.
2: Co jste čekala?
1: Asi někoho drsnějšího.
2: Tohle je přestrojení.
1: No, nemáš strach, že mě ostřelí při běhání?
2: Mám strach, že budu muset běhat s vámi.

Já vím, že je trochu pozdě, ale děkuju ti. Jsem opravdu ráda, že jsi tady. Teď ti rozumím. A měl bys mi věřit, protože já tě nebudu prosit. Nejde o to, co řekl, ale jak to řekl.

0: Já tě potřebuju. Mám strach. A já nenávidím svůj strach. Prosím tě, chraň mě. Chraň Fletchera. Kdyby se mu cokoliv stalo, Franku.
1: A jak? Vždyť já tě nemůžu takhle chránit. To je nemožné. Všechno hraje pro něho.
0: Udělám cokoliv, co řekneš.

0: hlavu.
1: Má pistoli.
0: K zemi, k zemi.

0: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
1: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
3: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
4: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
5: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
6: 90 v 9.
7: Rádio Haná.

0: Elvis Presley nenapsal ani jeden ze svých slavných songů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
1: Přejeme pondělí.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je pondělí 14. září, tak schválně, co jste dnes snídali? Koblihu? Super, na začátek týdne ideálka. Na dnešek připadá Národní den koblihy s krémem. A teď poznávačka. Kdo slaví 81. narozeniny, poznáváte?
2: Prvně vyjedeme s novou rubrikou nazvanou Okénko pro talenty. Zahájíme s bruslovou anketu, no a samozřejmě uvidíte nové soutěžní písničky.
1: Jasně, pan Jaroslav Uhlíř, tohle byla ukázka z 80. hit Šarády, vše nejlepší. Na rozky má také Iva se sitcomu Comeback, tedy herečka Kristýna Lejchtová, a slaví i filmový producent, režisér a kaskadér Petr Jákl. A kdo má svátek? Všechny Radky. Holky, tak koblihu do ruky, repráky na hlas, protože teď už je řada na vás. Tady je od našeho rádia pro vás sváteční hymna.
0: Rádio Haná, kalendárium.
3: Posloucháte Rádio Haná.

soutěže Metallica je první a zároveň jediná kapela, která zahrála na všech 7 kontinentech planety? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Je tu nový týden a náš oblíbený host, astrolog Tonda Baudyš. Ahoj, jak podle hvězd vypadají následující dny?
2: Ahoj, Luky, ale srdečně zdravím tebe i posluchače. Zvlášť to, no, každý týden se děje něco. Tenhle začíná dobře, takovou jako čistou pracovní energii, ale zároveň se tam točí určité takové jako citové vyděračství, jo, možná i v souvislosti jako s intimním životem, různé jako požadavky a obrany a chcem, nechcem, tak to dělá Venuše kvadrat Pluto, hlásím. Je tam čtvrtek, pátek, taková trochu jako prekérka, jako když komunikace drhne, jo, jako když lidi si něco říkají, ale spíš si to jako otloukají o hlavu a vlastně to jako nechtějí slyšet, no. Tak to se omlouvám, že jsou takový zprávy. Asi už jsem tady měl třeba jako veselější, no, ale víkend snad by mohl být normální a zejména v neděli si myslím, že se lidi jako nakonec domluví.
1: Říká náš astrolog Tonda Baudyš, tento týden zpočátku čistá pracovní energie, v kanclu, dílně i ve skladu nám to půjde, ale bacha na citové vyděrače, které podporuje Venuše a Pluto. A koncem týden si musíme víc dát záležet na komunikaci a více si vycházet vzájemně vstříc. Všechno dobře pak dopadne o víkendu. I to jsme slyšeli od Tondy. Děkujeme za informace, za tvůj čas, hezký den.
2: Srdečně zdravím tebe i posluchače.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Zářijové novinky Rádia Haná.
1: Italské léto má dohráno.
3: Stovkám z vás jsme rozdali italskou kávu,
1: těstoviny
3: i sýry.
1: A hlavní výhra?
3: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
4: Zdravím Rádio Haná, jsem vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
3: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
3: Kytku?
1: Bonbonieru?
3: Kafe?
1: Dobře.
3: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
3: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
3: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Haná,
1: Skyrock
3: a Radio Metropole naladí 443 000 posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
3: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Rádia Haná.
0: Rádio Haná.

0: Vítejte u dalších zpráv. Olomoucká krajská kriminálka v Prostějově. Od pondělí kriminalisté prověřují podezřelé úmrtí staršího muže, který byl nalezen beze známek života v parku v Kolářových sadech v Prostějově. Příčinu úmrtí má pomoci objasnit soudní pitva. Vyšetřování pro vás sledujeme.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Nový radiotalent Olomouckého kraje 2026. Vítězství v hudební soutěži vybojovala ve finále v Přerově kapela Jinými slovami. Slovenská poproková formace okouzlila odbornou porotu chytlavými melodiemi a autentickými texty.
2: Ver je tak studený, tak komu uveríš, o to už dávno nemám strach.
0: Kapela Jinými slovami si vítězstvím soutěže Radiotalent Olomouckého kraje zajistila promobalík v hodnotě 250 tisíc korun, který jí pomůže s natočením singlu či klipu v profi studiu Ta muzika a další výhody. Soutěž Radiotalent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje. Cena plynu v Evropě vyšplhala na několikaleté maximum. Pro evropský trh přesáhla hranici 84 eur za megawatt hodinu a je tak nejvýše od konce roku 2022, píší novinky.cz. Za výrazný nárůst ceny mohou výpadky dodávek z Blízkého východu.
3: Sport.
0: Jubilejní týden v čele deblového žebříčku WTA pro tenistku Katku Siňakovou. Po triumfu na US Open slaví 200. týden na světovém vrcholu. V historickém pořadí je na druhém místě za Martinou Navrátilovou, která byla světovou deblovou jedničkou 237 týdnů.
3: Počasí.
4: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 27 minut. Ráno nám ještě lokálně může výhled zakrývat mlha nebo nízká oblačnost. Přes den už pak ale čekáme skoro jasno až polojasno. Teplotní maxima se nám vyšplhají k 19 až 23 stupňům. Pokud se v úterý chystáme na hory, tam se rtuť teploměru dostane nejvýše k 16.
3: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Haná. Rádio Haná.
1: Christian Grey.
2: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Terty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: Radiohana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Radiohana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Radiohana.cz.
1: Radiohana. Olomouc, Prostějov a Přerov.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
1: Dobrý den, je mi ctí vám představit další bondovku a to v pořadí již 23. Daniel Craig je zpět jako agent 007 s názvem Skyfall. Tentokrát bude bondová loajalita vůči M vystavena nelehké zkoušce, když ji začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. Snímek se stal nejúspěšnějším filmem roku v Británii a také doposud nejúspěšnější bondovkou. Před premiérou ve Spojených státech utržil během pouhých 10 dní 287 milionů amerických dolarů, čímž se zařadil i mezi nejúspěšnější filmy v celé historii Velké Británie.
0: Bondovky nahané. Protřebat nemíchat. Volume doprava.
1: Cestovní pas Jamese Bonda, Daniela Craiga, není filmovou rekvizitou, ale oficiálním dokumentem vydaným britským ministerstvem vnitra. Z bezpečnostních důvodů ale obsahuje zakódované informace, zabraňující jakémukoliv reálnému použití. Tuhle bondovku zpívá obyvatelka Londýna Adele Lauren Blue Atkins, která už v roce 2008 převzala cenu kritiky, která je udílena umělcům, kteří ještě nevydali album, ale mají neskutečný talent. Tady je rok 2012. Tady je Adele.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith.
1: Radio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

Rádio Hana. Čeká vás dnes noční v práci a proto opravdu dlouhá noc. Poslouchejte náš nejlepší hudební výběr, který vás rozhodně neuspí. Rádio Hana a noční směna. Kde jiní končí, tam my začínáme.